ledě hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom v

0: vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.

0: v nově VPN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuchyni. E-shop vpn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.vpn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka vpn-shop.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Škopek máte k nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTN Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btn-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btn-škopek.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
3: Hitradio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: zapomenu.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Jak umeju nádobí, uklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neří

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat.

0: Primoteka, BTLS Kopek máte nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTLS Kopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-kopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Primoteka, BTL-kopek.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
3: Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Spielberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky. CZ.

0: hlasy Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Česko loni investovalo do výzkumu a vývoje 43,3 miliardy korun. Ukazují to nová data Eurostatu. Meziročně se jedná o zhruba 10% nárůst, což představuje 10. nejrychlejší tempo v Evropské unii. Země se díky tomu zařadila na 16. místo v žebříčku. Španělská vláda ode dneška nařídila zavést hraniční kontroly v případě spojů z Itálie. Oznámilo to ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Seuty minulý týden. Fotbalisté Liberce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a připravili nováčkovi soutěže první porážku v soutěži. O výhře Slovanu rozhodl po hodině hry slovenský záložník Patrik Dulaj. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu. Dneska jsou na programu další tři zápasy. Teplice Plzeň, Zlín Bohemians a Mladá Boleslav Sparta. A teď už jdeme k nám do regionu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Hezké ráno, počasí pro dnešní den jasno až skoro jasno, maximální denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia a na jižní Moravě až 30.
0: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
2: Víkend
0: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
1: Krásné dobré ráno, s vámi už Lea, Filip dneska někde asi spinká. Každopádně nejsem tu sama, kolegyně Iva je tady s náma taky, tak doufám, že se máte krásně. Tak napište, kdo vstáváte, odkud nás posloucháte na 777-937-777. Dneska tady bude spousty dobré muziky a hlavně dárečky a to vy máte rádi. Co bychom pro vás neudělali? Každopádně víkend startuje právě teď, 6:02, dáme si YouTube, ať máme krásný den. Tak co takhle Beautiful Day letí právě teď za vámi. Tak hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

Hezké dobré ráno. Tak co? Jaký byl Mareček? Velkolepý. Podle toho, i co jsem viděla na Instagramu, tak 70 tisíc lidí na Letné včera vidělo stage, která stála víc než, řekněme si, jackpot ve Sportce, a český pop má konečně svůj Wembley moment. Co si budem? Takže máte tam nejmodernější vizuály za miliony a pak Marek sedne ke klavíru, pustí video se 70-letým párem, co se drží za ruce. A to je prostě ten jeho recept. V tom je jedinečný. On vám nejdřív vypálí oči laserem a pak vás rozpláče příběhem, který by mohl být o vašich prarodičích, babičce, dědečkovi. No a 70 tisíc lidí tam nešlo jen na koncert. Šli si pro potvrzení, že i takový obyčejný kluk ze Šumavy může ovládnout Prahu. Ta energie 70 tisíc lidí v jednom kotli byla silnější než jakákoliv pyrotechnika. A Marek tam stál, sám dokonce přiznal, že měl fakt strach, jestli to lidi přijmou, ale ta euforie byla vzájemná. Takže gratulace obrovská. Já si pamatuju, když jsme s Markem spolu chodili na konzervatoř, to byl takový mladý, nespělý kluk a dneska 70 tisíc lidí na Letenské pláni. Neskutečný, tleskáme, gratulujeme, jsme rádi, že jsme jako Hit Radio mohli být u toho. Dejte vědět, jak se vám koncert líbil a kdo jste nebyl, tak si Marka dáme živě z Edenu právě teď.

a usínat s ránem. Někdy se mi zdá, že je to jinak, než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné. Nahoru

pár snů po čase zhaslo. No to, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.

a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztančovali celý Eden. Jděte do toho s náma? Připravte se! Raz!

0: Krásné dobré ráno, Benson Boone, Beautiful Things, a my se podíváme, čím je dnešní den 8.8.2026 významný. Tak dneska je ten koček, tak prosím vás, pohleďte nějakou svoji kočičku a no, tohle bych měla říct asi až po 22. hodině, ale je to lidský, známe to všichni, tak prosím vás, pánové hlavně, dneska je den ženského orgazmu, jo? Tak jestli nejste single a máte nějakou svoji drahou polovičku, anebo vlastně jak single, můžete být single, máte třeba nějakou kamarádku na jisté potřeby, tak prosím vás, dneska se nám, ženám, pověnujte opravdu více. A to mě teď taky napadl jeden vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi ženským orgazmem a výplatou? Výplata většinou přijde, i když se šéf moc nesnaží. Hezké ráno.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Captain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Konrad, Firestone a Hit Radio. Dobré ráno. Od mikrofonu s vámi Lea, až do 13. hodiny uděláme si to dneska hezky a dáme si teď ranní update.
1: Ranní update.
2: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Zpěvák Marek Ztracený včera večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své 18-leté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo více než 70 tisíc fanoušků. Marek Ztracený je prvním českým hudebníkem vystupujícím na letenské pláni. Zajímavý případ řeší naše sousedi. 33-letá žena se vydala v Polsku na veřejné koupaliště do vody s netradičním doplňkem. Měla kolem sebe ovinuté dva hroznýše královské. Na místě zasahovala policejní hlídka a ženě teď hrozí opletačky z úřady. A pozor na podvodníky. Zhruba 50 rodin v Itálii zažilo nemilé překvapení poté, co dorazili na místo své dovolené. Místo luxusního hotelu v městečku Cesenatico na ně ale čekala jenom kancelář pojišťovny. Žádná dovolená, která byla už samozřejmě zaplacená, se tedy nekonala. Případ převzala italská policie.
0: Děkujeme moc a my pokračujeme v ranní porci skvělých hitů. Co takhle? Snídaně u Tiffanyho. A nebo teď už Taylor Swift.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
2: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.

0: Nákupy v onlineshop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeů. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
4: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Důchodci si od ledna přilepší. Starobní důchody by se mohly plošně zvednout asi o 300 korun, což by ale znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ve hře je proto i dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům koalice už jedná. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Řecká policie popřela předchozí zprávy médií, že na ostrově Zakynthos se v posledních týdnech stal vyšší počet znásilnění turistek. Píší to řecká média. Policie tvrdí, že obdržela od května 3 oznámení o znásilnění, které začala prošetřovat. Zadržela přitom 2 podezřelé. 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová se stala v E-finálu juniorskou mistryní Evropy na kajaku. Lucie Vaculová byla těsně čtvrtá. Další čeští reprezentanti včera na medaile v kajakářských kategoriích nedosáhli. A teď se jdeme podívat, co je u nás nového.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Jasno až skoro jasno, maximální denní maxima v Čechách 24 až 28 a na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
1: Krásné, dobré sobotní ráno, minutku po osmé, osmého osmí. Něco hezkého si přejte. Říká se, že se dnešním dnem otevírá jakási lví brána. Víte, prosím vás, někdo něco o tom? Klidně mi napište, jestli na tyhle věci věříte. Dejte vědět a já vám posílám další skvělý hity, co třeba Hugh Grant anebo Sam Feld, Jonas Blue právě teď.
0: Hitrádio City Brno.

Krásne ráno s Hitrádiem. 8 minútek po 8 hodine. To je krásný. 8.8. 8 hodin 8 minut. Teď si opravdu musíme něco krásného přát, přátelé, kamarádi. Doufám, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne, protože já tady pro vás mám opět příběh, který napsal sám život. A že já tyhle příběhy prostě miluju. To nevymyslí ani ten nejlepší scénárista. Tak tohle je příběh, který vrací víru v lidi, i když se odehrává mezi odpadky. Italská důchodkyně si totiž koupila los, vyhrála téměř 1 000 000 korun a pak ho prostě hodila do koše. Já nevím, asi úplně vypnul mozek v tu chvíli. Ale v Římě mají popeláře s rentgenovým zrakem, protože dva chlapy si při vysypávání kontejnerů všimli něčeho, co svítilo mezi starými novinami. No a místo, aby si ty peníze nechali a koupili si třeba nové auto nebo odletěli někam na dovču, tak dohledali majitelku podle adresy na vyhozené obálce vedle losu. A pak prostě jenom zaklepali na dveře a podali paní papírek za 1 000 000. Chápete to? Tohle je prostě důkaz, že lidé, kteří mají nejmín peněz, mají často ten největší a nejkrásnější charakter. Jo, kéž by tohle fungovalo fakt u každého z nás, co? Hezké dobré ráno, hrajeme dál skvělou muziku.

0: Moje jmenovkyně Leony, don't worry, z Eteru Hitrádia, ta druhá od mikrofonu, hezké dobré ráno, s vámi Lea. Nezapomeňte, že dneska budeme roztáčet kolo narozeninové rulety a taky tady pro někoho z vás budu mít voucher na 3000 na Garmin a taky takový další dáreček. Prostě dobře pozorně poslouchejte, protože dneska toho bude opravdu hodně, k tomu skvělá muzika, co víc si takhle v sobotu přát. Buďte s námi.
1: Fenomén Šanceliga je zpět.
2: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brna. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šanceligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už ranní update s Ivou právě teď.
1: Ranní update.
2: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Média spekulují, že dnes je ten velký den. Dnes by si mohl hvězdný fotbalista Ronaldo říct ano se svou dlouholetou přítelkyní Georginou. Místem konání by měla být ženichova rodná Madeira. Obřad má hostit starodávná katedrála ve Funchalu. Oficiální datum ale stanovené nebylo, takže kdo ví. Pondělí není oblíbené. Výzkumy ukázaly, že je to den, kdy u spousty lidí stoupá hladina stresového hormonu kortizolu. Řeklo by se, že na vině je nástup do práce po víkendu. Zajímavé ale je, že stejné výsledky jako pracující měli taky lidé v důchodu. A přidáme ještě jeden zajímavý objev. Určitě jste minimálně jednou slyšeli, že po černém pivu rostou ženám jejich vnady. Tomuto předpokladu věří každý pátý Čech. Věda má ale jasno, v černém pivu prý není žádná látka, která by růst poprsí jakkoliv ovlivnila.
0: Ivuško, děkuji za tuhle zprávu, protože tohle mi přesně říkávala moje babička ze Slovenska. Leonka, pij to černé pivo, budeš mít také cecíky. No a já si říkám, že měla asi pravdu, protože zrovna mě příroda teda opravdu nadělila. Takže děkuji za tuhle skvělou zprávu. A dámy, kdo z vás to má podobně? Kdo žil taky v takovémto přeludu, že když pijete černé pivo, tak to poprsí bude o něco větší.

Don't tell anyone that you got.

0: Hezké dopoledne, krásné ráno. To bude vlastně dopoledne za pár minutek po 9. hodině. To znamená, že budeme roztáčet kolo narozeninové rulety a máte se na co těšit. Do té doby Shakira a její Zuu, nebo taky Red Hot Chili Peppers, Joan Osborne a taky Shabuzi, spousty skvělých hitů. To je krásný, takhle, 8.8. sobota. Jo, za chvilku to začne, září, prázdniny a Vánoce. Ale nebudu vás ještě strašit, buďte s námi.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Evropu dále sužuje sucho a příští týden se to nemá zlepšit. Většina kontinentu bude pod vlivem mohutných tlakových výší. Nadprůměrně teplé a suché počasí tak bude ve velké části kontinentu pokračovat. Velmi pravděpodobná je také další vlna veder. 8108, tolik lidí se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo boreliózou. Počet jejich případů v Česku extrémně vzrostl. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených každý den. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. Platí, že čím dříve člověk klíště vytáhne, tím je riziko přenosu nemoci menší. Místo, kde bylo přisáté, je dobré vydezinfikovat. Pokud nemoc propukne, musí se léčit antibiotiky v řádu několika týdnů. Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání třetího kola zvítězil 13. nasazený hráč nad Francouzem Terencem Atmanem 7-5 a 6-4. Jeho dalším soupeřem v Kanadě bude Botik van den Zandschulp z Nizozemska. A teď už jdeme k nám do regionu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
1: Pro dnešní den jasno až skoro jasno, nejvyšší denní maxima 24 až 28, na Moravě až 30 stupňů Celsia.
0: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
1: Hezké dobré dopoledne 8.8. Něco krásného si přejte, dělejte všechno to, co máte rádi a pokud možno, poslouchejte naše Hit Radio. Před námi je Pink se svou dcerou a nebo taky David Guetta, tedy Swims a Tones and I a jejich hit Gone, Gone, Gone. A abych nezapomněla, budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak dobře a pozorně poslouchejte. Hezkou sobotu.
0: Hit Radio City Brno.

Hezké sobotní dopoledne, 9 hodin 8 minut aktuální čas. S vámi Lea, tak doufám, že se máte krásně. Podle toho, co nám píšete, tak asi máte. Nevím, jestli to taky někdy vnímáte, ale máte ten pocit, že si Češi jezdí na dovolenou hlavně stěžovat? Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila opět další kuriozní stížnosti. A opravdu jsou to stížnosti nás Čechů. Tak třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk. Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. No a jedna máma, nebo dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí prostě někdo měl říct, že se tohle může stát. Já nevím, ale já mám pocit, že už jsme možná jako Američani. Nebo opravdu prostě dá si někdo takovou tu práci a napíše takovouhle stížnost na pojišťovnu. Lidi, proberte se. Pojďme si dát jednu z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel. Strašně jsem milovala toho bubeníka. Tři sourozenci. Zack Taylor a... No, a teď vůbec nevím, jak se jmenuje ten, koho jsem milovala, ale jsou to brákové Hanson a jejich Mbap právě teď. Už vím, Izák se jmenoval.

0: Minutka po čtvrt na deset, aktuální čas, a nám se tady bude roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volejte 800 937 937, a dneska mám dobrou náladu, takže já vám chci dělat radost a několikanásobnou radost, protože nejenom ruleta, ale ještě další dárečky tady pro vás máme. Takže volejte 800 937 937 právě teď.
1: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
2: Paráda! Já vidím!
3: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Hitradio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitradio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitradiem. Hitradio.

it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes. Pop it.

0: Legendární rock set právě teď doznívají z éteru Hit Rádia a my jdeme pro někoho z vás roztáčet narozeninovou ruletu. A ptám se, koho pak máme na telefonu? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, tady je Lenka z Horní Uslavková.
0: Zdravíme, Leni. Tak kdo pak má ve tvém okolí narozeniny?
1: Narozeniny bude mít 10. srpna naše vnučka Lenička.
0: Vnučka Lenička, kolik jí bude let?
1: No, 14.
0: Kolik? 14, tak to je takový ten rok před tou první hranicí dospělosti.
1: No,
0: jak
1: no,
0: se říká, i když člověk občanku už dneska může mít od miminka, že? Co si budem?
1: Ano, ano. Dobře, no, tak,
0: no tak jo, Leni, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem narození vaší vnučky. A to datum je přesně jaké?
1: 10.8.
0: 10.8. už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Ten nám vyfiltruje 3 hudební ukázky, určitě už to dobře znáš. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat a jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme kolo. Teď nebo až potom? Řekni si.
1: Tak teď.
0: Jsi si jistá?
1: Jsi jistá.
0: Tak jdeme na to. Skorpioni.
1: Jdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Justin Bieber, Love Yourself.
1: Taky ne.
0: Taky ne. No tak, hele, automaticky, pokud nás posloucháš, no, budeme hrát to třetí. Tak jdeme na to.
1: Jdem do toho.
0: Král, Michael Jackson. Jasně. Tak co, vyšlo
1: tak dobrý,
0: to?
1: Dobrý, super, vyšlo to.
0: Trefili jsme se.
1: Trefili.
0: Tak teď máš ten správný čas, aby si mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to, Leni.
1: Tak, naše milá vnučko Leničko, my ti přejeme svým narozeninám všechno nejlepší, hodně zdravíčka, hodně štěstíčka vo škole, ať si to šlapte jako do dneška a jinak posíláme všichni velkou pusu.
0: A kdy bude oslava?
1: My nevíme, protože oni jsou teď v Egyptě na dovolený. Takže...
0: takže krásně, krásně si užívají. Nevadí, tak o to víc se bude těšit, protože my tady samozřejmě máme další nezapomenutelný zážitek. Je to od Allegrie firmy na zážitky. Každopádně, nevím, jestli to bude konkrétně pro vaši vnučku, ale možná si to užije manžel, někdo z okolí a tak podobně, protože tady máme střelbu zážitkovou, zbraně, vystřílet se na terč, zažít adrenalin v podobě střelby a tak podobně. Takže doufám, že ve svém okolí to uplatníte, že vám to udělá radost.
1: Já bych řekla, že jo, určitě.
0: Neraduje se muž, který byl před chvilkou na telefonu?
1: Možná taky, ale vnučka taky cílí na zahradě, na chalupě, takže...
0: Jasně, tak si to zažijete všichni dohromady.
1: Přesně.
0: Leni, vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat a Michaela Jacksona posíláme teď za tebou. Měj se krásně. Ahoj.
1: Krásný víkend, ahoj.

0: Kelly Clarkson, Because of You, právě teď z Eteru Hitrádia. Doufám, že užíváte toho dnešního dne, že se máte krásně, protože my tady pro vás budeme mít ještě něco. Po 10. hodině rozhodně buďte u toho s námi a taky samozřejmě spousty skvělých hitů, skvělé muziky, Daša, Krištof nebo Freddie Mercury, tak si na to počkejte za moment, hrajeme pro vás.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
3: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
6: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
5: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
7: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: A Iva Jurečková šťastná. Střídání času bude asi pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení nezhodly. Od ledna 2027 začnou platit nová pravidla pro powerbanky v letadle. Cestující si smí vzít nejvýše 2, každou s kapacitou do 100 Wh. Řada aerolinek se jimi řídí už teď. Nové instrukce od sebe poprvé oddělují powerbanky a zařízení s vestavěnou baterií, typicky profesionální kamery a velké notebooky. K těm můžete mít po předchozím schválení dopravce stále až 2 náhradní baterie s kapacitou do 160 Wh. Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu se Švýcarskem 1-5 a obsadili 6. místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí 1 výhry a 3 porážek. Přehrát dokázali jenom Německo. Teď míříme k nám do regionu.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Počasí pro dnešní den, jasná polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 30 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
1: Krásné sobotní dopoledne, díky, že stále posloucháte Hit Rádio, protože nás čekají zase dárečky pro vás, skvělé hity, dobrá nálada, pozitivní energie. James Arthur nebo Avril Lavigne, právě teď.
0: Hit Rádio City Brno.

James Arthur Impossible a my se jdeme podívat, jestli někdo z vás náhodou nechystá nějakou tu veselku. Říká se, že Češi zase milují svatby. Jen se nám za ně ale nechce utrácet zlaťáčky chechtáčky. Tak jestli chystáte veselku, tak schválně porovnejte svůj rozpočet s průměrem. Aktuálně za ní v průměru dáváme asi 70 tisíc korun, což mi teda přijde zase docela málo na svatbu. Záleží, o kolika počtu lidech je a tak podobně. Nejčastěji přišetříme na kapele, berete si DJe a světe div se. Na svatební noci. Chápete to? To mi vysvětlete, jak chcete šetřit na svatební noci, pro boha. To jako šetříte za pokoj, nebo já nevím, za pyžamo, nebo šetříte za sebe, partnera, partnerku. Je fakt, že na spoustě svateb, kam mě třeba pozvali, tak mohli novomanžela nebo novomanželku klidně v noci pohodit někam na mes, jak byl, no, jak se to řekne, společensky unavený, ne? Dejte vědět, jak je to u vás, jakou máte zkušenost a já vám samozřejmě posílám další skvělou porci skvělých hitů. Temper City, Self Aware, anebo taky Alexandra Stern a Mr. Saxo Beat. Tak hezkou sobotu a díky, že posloucháte Hit Radio.

0: Hit Radio s vámi minutku po čtvrt na 11. Hezké sobotní dopoledne. Prosím vás, venku horko, všichni máme rádi melouny, tak opatrně s melouny. Ukázalo se, že mají úplně stejně povzbudivé účinky, teď bacha, jako Viagra. Fakt, nekecám. Takže pokud si jich fakt přejíte, tak pánové, já si myslím, že můžete mít docela velkou potíž, ne? I když říkám velkou, tak prostě velkou, myslím nepohodlně velkou potíž. A každopádně dámy, je mi teď jasné, že spousty z vás právě připsala na svůj nákupní seznam meloun a nejlépe třikrát.
1: Paráda, já vidím.
2: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz. Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG-21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
6: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v neapolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Sobota dopoledne, BB Rexa, Faithless, New Relation. Co, moji milí, jaký byl Mareček? 70 tisíc lidí, 10 kilometrů kabelů a jeden klavír, který se vznáší nad Letnou. Já nevím, co si o tom myslíte vy, každopádně Marek ztracený. Si splnil sen a já mu to neskutečně moc přeju, protože postavit na Letné pódium téměř z 2300 tun železa, to už není koncert, to je stavební povolení tady na malou čtvrť v Praze třeba. Tak mi dejte vědět, jaký byl třeba váš největší zážitek, protože podle toho, co jsem měla možnost sledovat na sociálních sítích, jak jsem zmiňovala, nebyla jsem se podívat, protože jsem odbavovala tady ve studiu a potom jsem šla zpívat jinam. Každopádně, podle toho ale, co jsem viděla na sociálních sítích, tak ten létající klavír, bože, to mě úplně uchvátilo. Vidět chlapa s pianem, jak se vznáší nad 70-tisícovým davem, je prostě takový ten kýč, který v roce 2026 všichni potřebujeme prostě vidět. A pak je takový, tady taková ta lidskost, co jsem zaregistrovala, kde Martina Pártlová prý stopla show kvůli kolapsu v davu a ukázalo se, že těch 70 tisíc lidí nejsou jenom čísla v tabulce prodejů. Ale v tom obrovském mraveništi stačil jeden jediný signál a všichni udělali místo záchranářům, aby se pomohlo tomu potřebnému. To je pro mě prostě taková ta největší show celého večera. I taková ta lidskost prostě, která se dneska vidí fakt málo. Akor takhle na sociálních sítích. Takže Martino, jsi naprosto skvělá. No a že jste tam vlastně mezi těmi tunemi železa vzájemně se nepošlapali, tak to je asi úplně nejvíc. Jste prostě skvělí. I podle toho, co jste psali už ráno, tak jste si koncert neskutečně užili. A vy, kteří jste tam nebyli, nesmutněte. Já vám Marka alespoň teď posílám z éteru Hit Rádia. Jeho novinku Obuj si mé boty.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než boju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: you. Imagine Dragons, follow you. Nezapomeňte nás sledovat na těch sociálních sítích, že jo? A hlavně tady v éteru Hit Rádia. Hrajeme vám skvělou muziku s vámi, Lea, krásné sobotní dopoledne, 8. srpen. A já tady opět mám pro někoho z vás dárečky. Tentokrát značka Garmin. Určitě vám to něco říká, v minulosti už jsme vám něco rozdávali. Tak každopádně už za chvíli dáme některým z vás takový krásný balíček přímo od značky Garmin. Originální merch a taky poukázku za 3000 korun na nákup jakéhokoliv zařízení Garmin. A pozor, to není všechno. Dostanete ještě voucher na předplatné Outdoor Maps, což je vlastně na 12 měsíců na celý rok, a s předplatným získáte přístup k široké nabídce prémiového mapového obsahu z celého světa. Úplně ideální pro vás, kteří milujete přírodu a hodně cestujete. Tak prostě stačí jenom se dovolat k nám na rádio a vyhrát. Nic vás jinýho to nestojí. Mít trošku štěstíčka na své straně. Každopádně můžete tuhle apku používat napříč svými Garmin zařízeními, které taky tyto mapy podporují. Hodinky, navigace, prostě veškerý sortiment. A dokonce ty mapy obsahují množství vrstev, satelitní snímky, reliefní stínování, takže si vždycky můžete dobře naplánovat svou trasu a víte, co vás čeká a nemine. Tohle tady všechno pro vás mám. Takže jakmile uslyšíte výzvu, abyste volali, bude to v rámci hitu na přání k vaření, tak volejte. A já vám slibuju, že už to bude za chviličku, po 11. hodině. Jdeme za to, takže si nás dejte na maximální hlasitost, ať vám to neunikne. A balíček Garmin čeká na někoho z vás. A víte co? A rozdáme rovnou ty balíčky dva. Takže počkejte, čekejte a za chvilku, jo?
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ. Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko, mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Umělé inteligenci využívané v bankovnictví nevěří 34% Čechů. Naopak pocit bezpečí při využití AI meziročně vzrostl ze 17% na 24%. Vyplývá to z nového průzkumu. Největší prostor AI zatím má tam, kde může zrychlit obsluhu, usnadnit orientaci ve službách anebo pomoci s běžnými požadavky. U citlivějších témat zůstává pro klienty důležitá možnost obrátit se na člověka. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán včera v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu. Píše to agentura Reuters s odvoláním na pákistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. Po včerejší předehrávce mezi zbrojovkou Brno a Libercem má dnes první fotbalová liga na programu další tři zápasy třetího kola. Pražská Sparta se před odvetou v lize mistrů v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas Zlín Bohemians. A teď se podíváme, co je u nás nového.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Jasná polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 30 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
1: Hezké sobotní dopoledne, 4 minutky po 11. Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže napište si na 777-937-777, co chcete slyšet, anebo taky volejte na 800-937-937. A kdo se dovolá jako první, tak dostane Garmin balíček.
0: Hit Radio City Brno.

0: Rayvon, Angel. Taky Hit Radio, moje maličkost. A vy, naši posluchači, 10 minutek, nebo 11 minutek po 11. Což znamená 11, zase si něco hezkého přejte, třeba nějaký hit na přání k vaření. A k tomu nějaký dáreček od nás, co vy na to? Co takhle značka Garmin? 3000 poukázku na nákup jakéhokoliv zařízení a pozor, k tomu taky voucher na předplatné Outdoor Maps. Máte se na co těšit, je to na 12 měsíců, takže pokud chcete slyšet svůj oblíbený song z Etheru, volejte právě teď 800 937 937 a já beru někoho z vás do Etheru. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Ahoj, Jirko, odkud voláme? Odkud voláme?
1: Z Ostravy.
0: Z Ostravy, no tam neslyšet ten přízvuk. A co děláme v Ostravě dneska?
1: Teďkom jsem přivez dceru z táboru akorát po týdnu a žena vaří.
0: Žena vaří, co bude dobrého?
1: A nějaký řízeče s bramborovou kaší.
0: Ježíš, moje nejoblíbenější jídlo, to musím za vámi až do Ostravy, jsem se teď tak drze pozvala.
1: Klidně, můžeš, není problém.
0: Tak já sednu na to rychle pendolino a balím za vámi.
1: Tak.
0: Prosím tě, prozrať nám, co by si rád slyšel z Etheru Hit Radia.
1: Ale já bych se o něco od Máry ztraceného.
0: Něco od Máry, a takže nebyli jste včera na Letný, jo?
1: Bohužel vám to nevyšlo, no.
0: Teda, a co dáme?
1: Asi to nechám na tobě.
0: To je to nejhorší vždycky, co mi můžete tady udělat, ale já mám od něj ráda strašně dvě lahve vína, což je taková rychlá
1: pecka.
0: Tak bychom si ji mohli dát. No a každopádně, ty, když jsi se dovolal takhle první, tak víš, co dostáváš?
1: Vím.
0: A co to bude? Co? Řekni.
1: Poukázka 3000 na produkty Garmin.
0: Ano! Znáš značku Garmin, která se specializuje
1: na... Jasně, zrovna mám na ruce jich hodinky.
0: No tak to je skvělý, takže víš, že mají hodinky
1: rodina,
0: pro každého, děti, super. Vrcholoví sportovci, potápěči.
1: Takže perfektní úplně.
0: No tak skvělý, tak ty dostáváš nejen poukázku na 3000, originální merch, ale dostáváš ještě voucher na předplatné na Outdoor Maps na 12 měsíců.
1: Tak podle to je úplně super.
0: Podle toho, co říkám, co děláte, výletujete a tak podobně, tak to určitě uplatníš.
1: Jo, tak to je úplně perfektní.
0: No tak děkuju, to je naprosto skvělý, tak já mám radost, vydrž mi hlavně na telefonu, ať taky víme,
1: jasně,
0: kam ten balíček od Garmin poslat a samozřejmě Máru ztracenýho ti posílám právě teď. Tak ahoj!
1: Ahoj!
2: Vyrážíte v létě do hor, na kole kolem rybníků nebo na feraty do zahraničí? S Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin.cz

0: Nico Santos, který dneska slaví 28. narozeniny, přejeme všechno nejlepší. Happy birthday! My pokračujeme dál, hrajeme vám hity na přání k vaření. Napište si o váš song na 777-937-777 nebo taky dobře vyčkávejte, jakmile uslyšíte. Ještě jednou, že vám řeknu, volejte, zapište si číslo 800-937-937, protože tahle výzva přijde dneska ještě jednou a někomu z vás rozdáme Garmin poukázku v hodnotě 3000 korun a taky outdoor maps na 12 měsíců, takže se máte, takže prostě jenom dobře pozorně poslouchejte naše Hit Radio. Tady nám napsala Lenka o Justina Biebera, tak slibuju, že bude i s Kidem Laroyem Stay, anebo Alicia Keys, Girl on Fire.
1: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
2: Vážení občané a návštěvníci města Znojma, parkování je obrovský problém, který toto město sužuje už bezmála čtvrt století. Proto jsme pro vás připravili nový parkovací systém, který bude postupně měnit způsob parkování ve Znojmě na dlouhé roky dopředu. Přijďte proto, prosím, ve čtvrtek 27. srpna v 17 hodin do centra jízdárna v Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikatelům i návštěvníkům města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alicia Keys, Girl on Fire, Hit Radio s vámi o 11:30 v sobotu 8.8. a opět tady něco pro někoho z vás máme. Já mám vždycky takovou radost, když vám my můžeme udělat radost. Nejenom to, že vám zahrajeme hit na přání k vaření, takže už teď promýšlejte, co chcete slyšet z éteru Hit Radia a ještě někomu z vás dáme dáreček. Protože, jak jsem zmiňovala, soutěžíme tady se značkou Garmin o poukázku a originální merch v hodnotě 3000 korun. A pozor, není to úplně všechno, protože tady pro vás máme ještě Outdoor Maps Plus, což jsou prémiové mapové podklady do kompatibilních Garmin zařízení, takže v jednom přeplatném na 12 měsíců získáte detailní mapy celého světa, které můžete používat v hodinkách, turistických navigacích, stejně jako v autě nebo třeba na motorce nebo na nějakým elektrokole, třeba prostě kdekoliv. Takže tohle tady všechno pro někoho z vás máme a jako bonus zahrajeme hit na přání k vaření. Takže kamarádi, vyťukávajte číslo 800 937 937, právě teď chci slyšet někoho z vás v éteru Hit Rádia. Tak jdeme na to a já se ptám, halo, halo, koho máme na telefonu? Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo, ano, ano, ahoj, tady Petra.
0: Ahoj Peťo, odkud voláš?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Peťulko, co ti zahrajeme? Co ráda posloucháš?
1: Jejda, poslouchám toho strašně moc.
0: Jejda, neznám.
1: Ale... něco třeba od Shaggyho.
0: Od Shaggyho. To jsme hráli před chvilkou. Hráli jsme Angel.
1: Tak něco od Báry Polákové třeba.
0: Od Báry Polákové, tu jsme taky hráli.
1: Jejda.
0: No, tak do třetice, pojď.
1: Škoda. A ten u Chlebovou.
0: Koho?
1: A to je na Chlebová. Včera jsme byli na koncertě, ta je boží.
0: Tak to tady taky asi nemám, to tě nepotěším ani do třetice.
1: Tak, asi něco vyber za mě.
0: To je asi taky tady horší volba, ale dobře, protože dneska je prostě krásně, tak já nevím, tak tam dáme třeba Cult Gang, já je mám strašně ráda. Celebrate, jo, máš to ráda?
1: Super. Ano, ano, super.
0: Dobře, tak už to tady chystám. A jestli si nás dobře poslouchala, tak víš, že tady rozdáváme krásný balíček od značky Garmin, originální merch a poukázku na 3000 na nákup jakéhokoliv zařízení Garmin. Takže můžeš vybrat i něco pro někoho ze svého okolí, protože oni mají třeba chytré hodinky pro každého, děti, sportovce, nás dospěláky, potápěče a tak dále. Cestujete?
1: Cestujeme, cestujeme, ano.
0: Znáš značku Garmin?
1: Znám, moc dobře.
0: Tak ještě jako bonus dostaneš Outdoor Maps na 12 měsíců.
1: Úžasný.
0: Což je úplně skvělý.
1: Boží.
0: Jo,
1: boží.
0: Outdoor Maps Plus, to jsou prémiové mapové podklady po celém světě. Můžeš prostě cestovat a užívat si krásy přírody. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tenhle dáreček od značky Garmin poslat. No a samozřejmě song Cool the Gang Celebration posíláme za tebou. Je něco, že by si chtěla pozdravit někoho skrz Ether Hit Radio, nebo...
1: A asi úplně všechny, a hlavně logopedy, chtěla pozdravit. A zvládněte tohle super počasí.
0: Dobře, tak se měj krásně a ahoj!
2: Vyrážíte v létě do hor, na kole kolem rybníků nebo na feraty do zahraničí? S Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin.cz.

0: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
1: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
0: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
1: Chevrolet Corvette,
0: Camaro Bumblebee,
1: Ford Mustang GT,
0: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
1: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
0: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
4: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
3: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
5: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Obchod Albert včera informoval o tom, že z prodeje stáhl rýžovou kaši. Produkt privátní značky řetězce měl totiž při laboratorních testech nevyhovující výsledky. Jedná se o výrobek Nature's Promise Bio Baby rýžová kaše s jahodami a malinami. Zákazníci mohou zboží vrátit a dostanou peníze zpět. Důchodci si od ledna přilepší. Starobní důchody by se mohly plošně zvednout asi o 300 korun, což by ale znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ve hře je proto i dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům koalice už jedná. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Speciální demoliční bagr dnes od rána opět pokračuje v rozebírání vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně. V demolici by měl bagr pokračovat celý den. Připomeneme, že budova začala hořet 9. července. Hasiči požár likvidovali téměř 2 týdny. V budově měli sklady či zázemí firmy Vasky, Alpine Pro, skupina Paketa provozující službu zásilkovna a nebo firma Equator Cycling. A teď už se jdeme podívat k nám do regionu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
1: Hezké dobré sobotní odpoledne, pár minutek popolední 8.8. Nechte si chutnat, pokud právě teď baštíte ty vaše dobré obědy. My vám k tomu budeme hrát do 13. hodiny s vámi Lea, tak pokračujeme a nezastavujeme. Hezkou sobotu.
0: Hit Radio City Brno.

sobotní odpoledne, nechte si chutnat, pokud si pochutnáváte na těch svých sobotních obědech dobrou chuť. Každopádně důležitá informace, říká se, že frčí mladší

0: nejlitvější, pokud nevypadají vyloženě nezrale, že jo? Takoví ti zajíčci. Takže pokud vás někdo rozesměje a chce vás vidět zítra znova, tak je úplně jedno, prosím vás, kolik mu je let. Teda dokud mu není 19 a nestuduje gympl, že jo? Tam to končí. Pokud jste si ještě nenašli toho pravého nebo tu pravou, tak nezoufejte. Podívejte se třeba na Madonu, že jo? Tam má zajíčka. Nebo Cher, to je prostě legenda, královna. To má taky zajocha. No, tak jak je to u vás? Dejte klidně vědět, anebo to probereme úplně do detailů, že se třeba zítra tomu pověnujeme ještě víc. Možná se ten váš totiž, nebo vaše, jenom nenarodil.
1: Hit Radio City Brno.

0: Sobota běží jako po másle, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. A kdo jste včera byl a zažil letenskou pláň Marka Ztraceného, tak vám gratuluju, protože to bylo naprosto boží. Jen podle těch videí soudím, protože já jsem opravdu musela být tady ve studiu, abychom to pro vás odbavovali. Včera jsme byli s vámi živě i na letenské pláni. Každopádně, přátelé, mrkněte na náš Instagram Hit Radio. Tam máme krásné sestřihy, videa, i když je mi jasný, že sociální sítě jsou toho úplně plné. Tak budeme rádi, když nás budete sledovat, budeme rádi, když budete sledovat i nás moderátory. Tak prosím vás, Hit Radio, tam dejte takovej to follow nebo palec nahoru na Facebooku. A když budete chtít, tak Lea Giongiosi, a to follow vám samozřejmě vrátím. Strašně ráda, protože co je víc než vy, naši posluchači. Teď už další skvělá muzika. Buďte s námi.
1: Hit Radio City Brno. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: schválně, jestli pak děláte i něco pro sebe. Jestli si vybíráte třeba kam chodit do fitka, tak já mám pro vás úplně skvělý tip. Co takhle Form Factory, což je vlastně největší síť fitness a dokonce i wellness, kde si odpočinete v České republice s více než 30 pobočkami u nás po celých Čechách. Nabízí moderní posilovny, to určitě znáte, kardio, funkční zóny, taky relaxační zázemí se saunami a dokonce přes 40 typů studiových lekcí, což já mám teda strašně ráda, chodím na pilates anebo na nějaký takový ten posilovací body pump, jak se říká, tak si užijete i skvělý fitness zóny, skupinové lekce, služby osobních trenérů, wellness, regenerační zóny a tak dále, jenom se mrkněte na web formfactory.cz a hlavně taky je skvělý to, že se zaměřují na kvalitní zázemí, moderní vybavení a širokou nabídku služeb, které lidem pomáhají zařadit pohyb jako přirozenou součást každodenního života. Prostě Form Factory určitě 100% doporučujeme všema 10. Já jsem opravdu začala cvičit, chodím do Form Factory, do jedné z poboček, tak třeba se potkáme i spolu a dáme si nějaký ten bench, co?
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.

0: odpoledne 8.8. Jak jsem říkala dneska ráno, něco hezkého si přejte, protože se otevírá jaká Silví brána. Já si potom musím ještě něco počíst, přečíst, inspirovat se a něco si přát a poslat to tam nahoru, jak se říká, že jo. Každopádně, kamarádi, užijte si co nejskvělejší den podle svých představ a já se na vás budu těšit zase zítra 7 hodin ráno tady na značkách. Byla s vámi Lea, užívejte si soboty a zítra ahoj!
1: Hit Radio City Brno.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Krásné sobotní odpoledne, zdravíme na Hit Radio City Brno, přejeme šťastné cestování a pokud míříte na Hrady.cz, tak za chviličku se tam spojíme také přes naše mobilní studio. Teď ale začínáme nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Po dálnici D2 na 5. kilometru ve směru na Bratislavu stojí u Krajnice odstavené osobní auto. V Brně ulice Poříčí křižovatka s Heršpickou bourala dvě osobní auta a blokovaný máme jeden jízdní pruh. Pokud jedete po D1, tak 195. kilometr ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. No a také na Blanensku ve Křtinách havarovalo osobní auto do stromu. Na místě jsou aktuálně vyproštění, respektive záchranné služky a probíhá vyprošťování. A také mrknem do Znojma v Rooseveltově ulici. Tady nám bourala dvě osobní auta. Zdržení je zatím prej minimální. Tak přejeme šťastné cestování, ať už jedete o víkendu kamkoliv, třeba na Vejot, tak hezky si to užijte a kdybyste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, klidně nám dejte zprávu na 728 90 848, to je naše WhatsAppové číslo. Šťastný dolet.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City Brno.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Duhovým průvodem dnes vyvrcholí festival Prague Pride na podporu práv leseb, gejů, bisexuálů a trans lidí. Průvod vyrazil už před hodinou na ostrov Štvanice. Dohlíží na něj stovky policistů i antikonfliktní tým. Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Česko má zhruba 6 milionů řidičů. Několika z nich letos skončí platnost řidičského průkazu. Část si ho už vyměnila, druhá ale pokulhává. Kolik lidí si tuto povinnost bude muset ještě splnit, řekne mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
5: Nejjednodušší je k tomu využít portál dopravy a ušetřit si tak alespoň jednu cestu na úřad. Eurokomisařka pro bezpečnost a demokracii Virkunenová vyzvala platformy Meta a TikTok, aby v krizových situacích důrazně postupovali proti dezinformacím. V pátek o tom mluvila se zástupci těchto platform v souvislosti s přílivem desítek tisíc migrantů do španělské Seuty minulý týden. No a první fotbalová liga má dnes na programu další tři zápasy třetího kola. Pražská Sparta se před odvetou v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas z Bohemians 1905.
0: Dneska máme v Brně a na Jižní Moravě letní pohodičku, jasno a polojasno a teploty kolem 29 stupňů. No ale zítra malinko přitopíme, bude slunečno a 32, takže nedělní dress code je jasný, kraťasy, sluneční brýle a výraz člověka, který zásadně odmítá při neděli dělat cokoliv namáhavého, tak jsem to chtěl. 13 hodin, 3 minuty, startujeme.
1: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno s vámi Igor Doložal, přeju krásné sobotní odpoledne a pozor, i dneska vyrážíme na Hrady.cz. Takže pokud už jste také správně festivalově naladěni, tak za chviličku vás ještě doladíme i s Peťou Březinovou.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: David Guetta to rozbalil ve vysílání Hitrádia City Brno, ale my se teďka aktuálně nacházíme na festivalu Hrady CZ a tady to za chvilku rozbalí třeba Xindle X 13 hodin 15 minut. A samozřejmě přivítáme v našem mobilním studiu úžasné hosty, například Tomáš Klus, Leny úžasná, textařka, písničkářka a možná taky kapela Botox, která tady vlastně ani nevystupuje a doufám, že ji odchytneme. Takže rozhodně, pokud teďka ladíte v autě, jeďte sem, protože je tady úžasná atmosféra, krásných 28 stupňů, úžasné jídlo, úžasné pití a už se těšíme na naše hosty.
0: Brno živě na Hit Radio City Brno. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Festival Hrady CZ v plném proudu, ale co k tomuto festivalu neodmyslitelně patří, tak je samozřejmě záchranná služba, protože dneska je velké teplo. Včera to bylo tady jako krásný den, možná, že bylo i pod mrakem, ale k tomu, aby zachraňoval lidi, návštěvníky festivalu, tak je tady samozřejmě Lukáš Kocenda. Krásné odpoledne.
2: Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Hitrádia.
1: Zeptám se, jak probíhal včerejší den, protože nebylo takové umorné teplo jako dneska, ale jsou nějaké úrazy. Jaké máme skóre?
2: Samozřejmě včerejší den, jakoby ten začátečnický den, ten byl víceméně v poklidu, samozřejmě byly tam nějaké úrazy, hodně úrazů bylo v dolních končetinách v oblasti kotníku a holení, ale samozřejmě po příjezdu našich posádek byly tady i kolapsové stavy, ale spíše z toho sluníčka a vyčerpání.
1: A co se týče těch úrazů dolních končetin, tak to jako tak moc tancovali, až si jako udělali takový úraz, anebo někoho zakopli?
2: Přesně tak, máte pravdu, bylo to spíš hodně jakoby luxace, neboli podvrknutí právě kotníků, nebo naražení právě těch holení, takže tady naši skvělí záchranáři a jednak lékaři, záchranáři a sestřičky, které tady vlastně máme, tak ty pacienty vlastně perfektně ošetřili a buď některý jsme ponechali na místě, ale některý bohužel jsme museli odvést i do nedaleké fakultní nemocnice v Brně, které tímto děkujeme.
1: A vy jste říkal, že dnešní zásahy asi budou hlavně spojené s tím umorným teplem. Jako není to tak, jsme zvykli už na horší, 38 stupňů, dneska je krásných 28, ale přece jenom, jak se chrání před sluníčkem, jak důležitý je pitný režim, případně nějaké vychytávky, které byste nám mohl doporučit návštěvníkům hlavně, kteří se sem teďka chystají.
2: Samozřejmě máte pravdu, dneska ty teploty budou právě zase opět extrémní, kolem těch 32-34 stupňů, takže tady právě apelujeme na všechny návštěvníky festivalů, aby dodržovali pitný režim.

0: minerální vody, džusy, koly, jo, jakýkoliv tekutiny, aby ten náš organismus byl dostatečně hydratován a hlavně, aby nosili pokrytky hlavy. Jo, samozřejmě naše záchranná služba je tady non-stop na Hradu až do pozdních večerních hodinách, takže kdykoliv pocítí nějaký zdravotní komplikace, mohou nás kdykoliv navštívit, popřípadě vyhledat.
1: A ono je hlavně lepší přijít raději dřív a neříkat si, ne, to vydržím, ale vlastně i kdyby to byla prokotina, tak je lepší přijít, než aby bylo pozdě, že ano?
0: Přesně tak, a s tím letně se právě taky hodně setkáváme, že právě ten návštěvník si myslí, že to bude dobrý, zůstává právě na tom sluníčku, ale potom najednou ten kolapsový stav se natolik jakoby zhorší, že musí vlastně být třeba převezen právě do zmíněné fakultní nemocnice Brno na další infuzní terapii a lékařské vyšetření.
1: A ještě se zeptám, aby to náhodou nikdo nepochopil, že ten pitný režim jako nesouvisí třeba jako s pivem nebo s alkoholem. To asi úplně ne, že?
0: To vůbec ne. Jak jsem říkal, ten pitný režim je hlavně od ty minerálky, jakákoliv pitná voda, jo, džusy, koly, jo, samozřejmě i ten dostatek toho cukru zapříčiní tím, že vlastně ten člověk nebude tolik hydratován, jo, a hlavně samozřejmě důkladná pokrývka hlavy, jo.
1: Moc děkujeme, já si myslím, že tohle se bude hodit nejenom návštěvníkům festivalu Hrady.cz, ale úplně všem ostatním, kteří dneska budou na sluníčku. Moc děkuji, to byl Lukáš Kocanda ze záchranné služby.
0: Já vám děkuji a zdravím všechny posluchače Hit Rádia.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Jsme strašně rádi, že hrdým mediálním partnerem je právě Hit Rádio City Brno, takže nejenom, že tady máme mobilní studio přímo na festivalu Hrady.cz, ale taky naše milá kolegyňka Renča Růžová tady moderuje a provází celým dnešním dnem a festivalem. Ahoj, Reny.
2: Ahoj, Peti, a hezké odpoledne.
1: Řekni nám, na co se nejvíc těší z programu, protože už máme za sebou Tomáše Kluse, teďka je tam Single X,
2: ano.
1: Jak ho slyšíme, možná ho slyší naši posluchači, tak na co se ty nejvíc těšíš teďka?
2: Tak já své favority už mám v podstatě takto za sebou. Já mám ráda Xinla, mám ráda i toho, který právě dospíval, Tomáš Klus. A moc se těším na Leny. Musím říct, že když jsem se včera tak trošku jako připravovala a koukala jsem, co o kterým řeknu a hledala nějaký špeky právě o interpretech, tak jsem narazila na nějaký koncert, který měla Leny v době covidu a bylo to strašně hezký, že jsem si říkala, jo, tak dám si jednu, dvě písničky. Já neznám jich úplně mnoho od Leny, ale každá byla málem lepší a lepší. Jako fakt mě to překvapovalo, jsem si říkala, no já ji snad začnu ještě víc poslouchat, protože mě moc bavila. A jako líbí se mně samozřejmě i angličtina.
1: Ale moment, koncert v době covidu, to tam nebyl nikdo?
2: Ne, to byla takový hodně komorní, vypadalo to jak někde v obýváku. A říkám, natrefila jsem na to úplně náhodou a ona prostě přišla v teplákách, tak jako v uvozovkách, jo, jako tak ležérně a chtěla těm posluchačům být blíž a právě říkala, že je zvyklá na takový třeba ty větší koncertní sály a to, že jí přijde naopak takový jako v obýváku, jeho komornější, že je těm posluchačům prostě blíž.
1: Mně přijde, že spousta interpretů se právě vrací k tomu, na tu klubovou scénu, na to, že jako těch... Na to, že těch koncertů je mnohem méně a že to je komornější, to je jasné. A jinak jako musím ti říct, že škoda, že jsi tady nebyla včera, protože tady byla přehlídka Masek. Dneska už tady asi nejsou, ale jestli můžu říct, tak vyhrál normálně, byli tady asi 4 lidi a byli v bazénu. Takže měli tam vodu, stříkali vodou, měli tam různé nafukovací kruhy, takže to jako je škoda, ale já si myslím, že dnešní program bude stát za to.
2: A já myslím, že když potom tady lidi vydrží a trošku popijou a to počasí, takže tady bude Masek docela dost.
1: Moc díky, to byla Renča Růžová, naše kolegyňka, takže pojďte sem, ještě jsou určitě vstupenky, protože zrovna jsme se o tom spolu bavili. Pokud byste se právě teď chtěli vydat na festival Hrady.cz, tak vstupenky jsou k dostání.
2: A můžete to mít i s kulturou, protože v rámci té vstupenky by měl být i vstup na Hrad ve Veří, na nějaké stálé expozice, takže třeba vemte děti a ty dejte na Hrad a vy si tady poslouchejte muziku nebo obráceně, záleží na vás, přijďte.
0: Brno živě, na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Opět se hlásíme z festivalu Hrady.cz a to byste nevěřili, koho jsme tady potkali. Staří dobří známí, kapela Botox a Honza Kopečný, Peťa Ryšavý. Ahoj kluci.
2: To jsme my dva, ahoj všem. Krásné odpoledne.
1: Akorát já mám takový pocit, když se tak koukám na program, tak vy tam v tom programu nejste, jak to?
2: Nejsme, letos nejsme, my jsme tady na Hradech už historicky byli, ale vždycky jsme si řekli, že od té doby jsme tady poprvé hráli, že sem každý rok chceme přijet, i kdyby jsme tady nehráli, tak třeba jako jenom hosti. A dneska jsme tady jako hosti a je to tady super jako každý rok.
3: My to tady prostě máme rádi a vůbec tenhle ten festival nám přijde takovej rodinný už v podstatě. A je tady výběr kapel, který nás baví, takže se sem vždycky rádi vracíme. A zrovna ve Veří nebo jako vůbec okolí Brna je nám jako sympatický a dost často vlastně tady koncertujeme, tak to je právě i tato příhoda. Zítra máme koncert a proto jsme si řekli, že dneska si to užijeme tady na Hradech a potom přespíme a druhý den hraje.
1: Takže vy hrajete zítra tady v Brně?
2: Ne, Brně ne, tady kousek nad Brnem.
1: Někde kousek nad Brnem, tak. Takže kdyby chtěli posluchači dorazit,
2: klidně.
1: Tak ať se podívají na vaše stránky.
2: Klidně, my nevíme totiž, kde je. Ale je to kousek odsaď, máme to strategicky vymyšlený.
1: A tak hlavně, abyste tam zítra dorazili, to je důležité.
2: My tam budeme, my se máme nějaký stan a budeme jako po chlapsku prostě někde dneska kempovat v přírodě. Pak se dáme do rychtiku, ráno dáme nějakou koupačku v nějakým lomu a pak půjdeme na koncert.
1: Kluci, víte, co já si pamatuju, já to mám jak úplně vryté živé paměti, asi 2 roky zpátky. Tak my jsme tady s váma dělali taky rozhovor a ptali jsme se vás, kdybyste byli zvířetem, jaký by to bylo. A ty si, Peťo, řekl, myslím, že bys chtěl být had, protože když jde, tak leží. A to mě úplně, já si to pamatuju doteď.
2: Je vtipný, že než jsi se řekla to, co jsem řekl, tak jsem okamžitě řekl had. A dneska jsem to chtěl z jiného důvodu, protože jak je hezký počasí, tak já bych lezl po té zemi a koukal bych se všem toto pod sukně. A zároveň bych ležel, takže vlastně to je jakoby na druhou letos.
1: Dobře, tak on, co ty?
3: Já to měnit nebudu, já si myslím, že jsem chtěl být lev, protože já mám zítra narozeniny, takže to, no. nemůžu měnit.
1: No tak všechno nejlepší, ale tak kluci to potom musíte, nejenom, že tady završíte samozřejmě Hrady, CZ, ale potom třeba jít i do Brna, do Víru, velkou města, Brničko máte rádi, ne? Naše?
3: No máme.
2: Moc,
3: máme na něj spoustu vzpomínek, které si nemůžeme pamatovat.
2: A právě na ně máme i vzpomínky v pozici hada. Byli jsme tenkrát v jakýmsi baru a právě jsme z něj šli jakoby takzvaně na hada.
1: Takže nějaké jako pikoška na závěr, to by jako se hodilo.
2: Uvidíme, co dnes vítr přinese.
3: Takhle, mám narozeniny, měli bychom slavit.
2: Jo, tak no samozřejmě právě. Tady nejsme jenom proto, že jdeme prostě za písničkou, jdeme i trošku jako se pobavit.
1: OK, a který interpret je vaše srdcovka?
2: Jako z dnešního line-upu?
1: No.
2: Možná to fanoušci Hitrádia nebudou znát, mě Lipisk, protože já jsem na nich vyrost, znám všechny, kde jsem je klukům zpíval v naší kapelní dodávce, ty na mě koukali jak blázen, že to všechno znám. Já je miluju, už když mi bylo prostě, nevím, 15, takže Kruci Pisk jednoznačně dneska.
1: Takže.
3: Já bych udělal takový průřez, mě jako ve směs jako dneska všichni baví, ale já se těším na naše kamarády na Mirai.
1: Rozumím. Takže to bylo doporučení od kapely Botox, Honza Kopečný, Peťa Ryšavý, tak to kluci pořádně oslavte. A ne, že nebudete ležet.
2: Oslavíme a proto teď tady pijeme a s brčkem Capri Sun.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Tak dobrý den, zdravíme vás z Veveří. My jsme, je to neuvěřitelné, ale znova se potkáváme, znova společně a máme radost, že takhle v éteru i s vámi, vážení posluchači, protože dnešní den je jako stvořený pro to být si blíž.
2: Tome, já už můžu jít vlastně domů.
1: Ne, nechoď.
2: Ty jsi to vzal úplně za mě.
1: Ne.
2: Já myslím, vážení posluchači, že jste ho poznali úplně všichni. Tomáš Klus v našem mobilním studiu.
1: Dobrý večer.
2: Z Hradu, nebo ano. Přímo z Hradu ve Vrti.
1: Právě jsem se vrátil z Hradu.
2: A tak ty jsi na to zvyklý, ne? Na takové to prostředí právě jako zámku, hradu, že jo? Hral si prince.
1: Ano, a to už je teda ale hodně dávno. To ty ještě vůbec nemůžeš pamatovat.
2: Já si to právě...
1: To jsme ani to zba ještě na houbách.
2: Jo?
1: Mm-hmm.
2: A to bych chtěla, no, ale bohužel. Každopádně tuhle pohádku miluje strašně moc dětí.
1: Fakt?
2: Slyšela jsem, že právě
1: tady... Já miluji děti. Můžeš tady... to říkat, ne, do rozhlasu takhle.
2: To, no, to jasně. To
1: miluji děti.
2: Ne?
1: Ano.
2: Tak ty máš taky několik dětí?
1: Ano. No, tři, pokud vím. Můžete, ale samozřejmě můžeme vyhlásit anketu, jestli někdo náhodou... ví o nějakým dalším,
2: aha, tak
1: ale to není možný, to člověk má pod kontrolou většinou.
2: Jo, většinou jo.
1: Ale byly časy, když jsem to neměl.
2: Tak jako matka je jistá, otec nejistý.
1: No, taky už dneska taky nemůžeš říct. Jo.
2: To je pravda.
1: No.
2: Jak jsi se užil tady právě v Brně, na Hrady CZ?
1: Jako takhle, já nechci nikomu nic mazat nikam kolem ničeho, ale já to tady prostě miluju. Já miluju koncerty v brněnském kraji, v Brně prostě, protože já nevím, jako... Nevím, čím to je, ale prostě vždycky je to tady o kus lepší než jinde.
2: Jakože to, my to umíme líp rozbalit, nebo čím to je teda?
1: Asi jo. Nebo si nějak víc rozumíme. Já nevím, já se musím zeptat ještě.
2: Myslíš, že to tak, jakože tam je tak...
1: No, to jsem lol, omg, vibe, to jak chci, no. To jsem přesně chtěl říct.
2: Takže to je to spojení, který jako si našel tady s náma.
1: Ano,
2: jo,
1: ano.
2: Ale nebudeš říkat, jako s kým to spojení nemáš. I když jako my vysíláme pro Jižní Moravu, tak můžeš.
1: Ne, to ne, no není to tak úplně, že bych ho s někým neměl, ale vždycky tady je to asi vřelejší takové, no. Nebo rychlejc se to celý sejde.
2: Jo, akorát, že posluchači teďka jako budou možná sklabaní, protože ty už máš po vystoupení, tak kam můžou za tebou někam jinam? Proč je?
1: Tak můžete do Hodonína ještě. Teďko jdem do Hodonína. Večer hrem v Hodoníne od 7 hodin na slavnostech a prýte tam bude i s koštem, takže jsem to zvědavý. Ale a pak hrajeme na různých ještě místech dál, ale já mám ptačí mozek, já si nic nepamatuju, takže kdybyste někam chtěli na nás přijít, tak prosím podívejte se na webové stránky Tomáš Klus, to jsem já, anebo na sociálních sítích, tam to tak je. A ještě, to, protože on tady teď není manažer, ale mu to udělá strašnou radost, protože já o sobě neumím mluvit moc, ale v 26. listopadu tohoto roku máme koncert v O2 Univerzum, já jsem ho dostal k narozeninám, já moc nemám rád takové velké koncerty. No, oni mě chtěli udělat radost.
2: Takže už je to jako vyprodaný a udělali ti radost, ale tady...
1: Ne, to ještě ne, to ještě nás lidi pak můžou vlastně nám udělat radost tím, že tam přijdou a bude to vyprodaný. Honzo, já jsem řekl o tom koncertu v O2čku.
2: Je tady po tobě schránka.
1: Podívej se, jak on se teďkom, jak on je, já jsem to řekl do rády, já jsem to teď řekl, že tam budem, jo.
2: Ale klidně to můžete nějak ještě...
1: Honzo, tak řekni to taky. Teď Honza Sajdo.
3: 7.
1: Jo, tak 7.
3: 26.
2: Tak je důležité, že to aspoň někdy pamatuje.
3: Univerzum Praha.
2: Ano, aspoň někdo si to má pamatovat.
1: No tak on je manažer, tak to už by bylo blbý, kdyby celý.
3: Narozeninový koncert, setkání s lidmi, s vámi.
1: Honza, to jo, ještě, kdybyste viděli, vážení posluchači, jak toho ten člověk vypadá, prostě to je opravdu ten člověk, který by měl nosit tričko, na kterém je nápis nejsem k jídlu, protože on je k sežrání.
2: To je hezký, že se máte tak rádi. A Tome, prosím tě, co se týče jako tvého vystoupení, tak já někdy si říkám, jestli improvizuješ, anebo je to zrovna tohle připravené, protože u tebe to není absolutně poznat.
1: Ne, tak
2: máš rozdělený.
1: No to ne, jako připravovat improvizaci nejde. Je fakt, no, že jsem se už několikrát přistihl při tom, že opakuju některé věci, protože prostě v té rychlosti to, ale to, já jsem měl kdysi jsem si vždycky, když jsem šel na záchod před koncertem, tak už jak je tam člověk nervózní a má tam čas jenom na sebe, na tom záchodě, tak jsem tak přemýšlel, stavil jsem si ty verše, jakože jsme tady v Jihlavě a teď právě a já nevím co, a pak to bylo vždycky blbý, když si to jako připravíš, prostě protože to je fake, to není pravda a lidi
2: to poznají.
1: Cítí pravdu a potřebují pravdu a v dnešní době kor, obzvlášť.
2: To je krásný. Já si myslím, že tím to můžeme završit.
1: Ano. Ne, já ještě nechci jít.
2: Jo, tak dobře, tak pomohme. No, no. To jsi první host, který nikam nechce jít?
1: Ne, nechci. Já chci tady sedět
2: a budu tady sedět. Tak dáme ještě povykládat, co ti čeká v létě.
1: Prosím tě, čeká mě v létě především spoustu koncertů, protože mám výborného manažera, který i takhle v rozhlase umí výborně mluvit. Ano, 26.
4: 7. 11. O2
1: Univerzum. Tak, ale taky do té doby spousta jiných koncertů, protože léto to je holba vlastně, jo, to člověk se věnuje holí, jako...
2: Jakože práci, ano.
1: Protože jindy moc lidi nechodí tolik, jako třeba na ty festivaly, takže jedeme fest a teďko ale ještě odsaď jedeme, nebo z Hodonína jedeme do Zlína, kde budeme točit nové písničky, dvě, možná tři, když to stihneme, tak se pak zastavím s tím, co, kdybyste chtěli.
2: No určitě,
1: jo?
2: A my hlavně holky, potom budeme chtít, jestli by si nám vytvořil jako písničku i na naše sociální sítě, takže naši posluchači se pak můžou podívat, písničku s tématem Hit Radio City Brno, Hrad ve Veří. Co bychom tam přidali? Co myslíš? Ať to máme jako takové skupinové.
1: Vedra. Na vedro se rozhodně rýmuje hodně věcí.
2: Že? Třeba to 38 bude... stupňů, co byly.
1: To je krásný rým teda.
4: Nebo 27.11. O2 Univerzum.
1: To je, ale to se úplně, to mám už i melodii na to, člověče, no.
2: Já si to nechám klidně vytetovat.
1: Jo, prosím.
2: Já se teď nechala vytetovat salám.
1: No, tak to je podobný. A proč salám?
2: Protože jsem salám. Salamista.
1: Jo, aha, no, tak no. Salam aleikum.
2: No, děkuji.
1: No, vidíš
2: to. Nevím, co to znamená, ale... Tak můžeme to teda zkusit, co?
1: Jako teď to chceš?
2: No, že bychom to dali.
1: A co jsi říkala za ty slova?
2: Hrad ve Veří, Hit Radio a léto.
1: Dobře.
2: Případně vedro.
1: Vznesli jsme se dnes i bez peří. Tady na Veveří. Další slovo bylo?
2: Vedro.
1: Vedro je tu hodně veliké, my si ale dáme chladné té. Jako čaj jsem myslel, Hit Radio City Brno je nejlepší na světě, protože ho vedou hlavně holky. A ty máme s Honzou hodně rádi. My vám upečeme klidně v dolky, ale budem jenom kamarádi. No to slabší, ono je to vedro a v univerzu budeme mít ten koncert, jo? Takže já se nechci vystřílet.
2: A je to prosím pěkně 27.11.
1: Děkuju, ty si to takhle pamatuješ, jo. Tak to už to nemusíš tetovat.
2: To je dobře. Moc děkujeme, Tomáš Klus.
1: Ale já pořád nejdu ještě nikam.
2: Aha, dobře,
1: no,
2: nikam
1: to ještě,
2: nikam.
1: No.
2: Děkuju, my sice už pak budeme mít další hodinu, ale klidně tady buď.
1: Takže už přetékáme do basketbalu.
2: Ale ne, my ne, s tebou nikdy.
1: Ne, se mnou nikdy nepřetéká.
2: Ne. Tak ještě nám řekni, co, jestli rodinka s tebou jezdí.
1: Rodinka se mnou nejezdí.
2: Ne?
1: Rodí se mnou. Jezdí se mnou primárně moje nejmladší dcera je Novéfa, která se zvolila manažerkou.
2: Vážně?
1: Protože je velice schopnou manažerkou. Teďkom se mnou absolvovala i většinu představení Klan Baťa, kde jsme hráli. A strašně se zamilovala do světa showbiznisu, z čeho už mám obrovskou radost. A Alfred totiž, to je fotbalista, takže furt hraje fotbal. A Jozinka ta už má svoje starosti, protože je jí 13. A to už většinou moc nezajímáš, teda tě rodiče moc nezajímají.
2: Pardon,
1: co jsem říkal právě teďkom? Aha,
2: no, tak no. Jako já tady mám totiž...
1: To je opravdu, to já zase přijdu k tobě na rozhovor někdy, no, se tady bavíš s jinýma lidma.
2: Já jsem se nejdřív chtěla zeptat, jestli tady jako si vymění manažer, když už máš manažerku.
1: Ne, to já bych nikdy neudělal.
2: Jo.
1: Já, oni se umí výborně doplňovat, protože ona umí všechno a my ještě pořád nevíme, co umí Honza, takže... Tak ne, Honzo, ale Honzo, vidí, ty koncerty organizuješ.
2: A co se řekne v éteru, tak to platí, takže dobrý.
1: Co se řekne v éteru, to já občas pod éru.
2: Éteru. A ještě jsem tady měla takovou našeptávačku drahou, co...
1: Ona je drahá.
2: Baťa. Ano, drahá.
1: Ano, Klan Baťa. Bylo to krásné. Ono už to skončilo. Protože teď už se budou hrát ty další hry, které oni tam mají naskoušeny a my budeme hrát zase příští rok. Ale bylo to boží. A když budete chtít, přijďte přijet. Protože si myslím, že jednak ten příběh o tom člověku, který nebo těch lidech, který prostě vydělali obrovský peníze a vůbec si nebrali moc ohledy na to, aby těch peněz vyráběli víc, ale soustředili se na společnost a pomáhali té společnosti. To je strašně inspirativní. Strašně by nám pomohli miliardáři, který by zajímali lidi, kteří nejsou miliardáři. A zároveň ta parta, která se nám poskládá. Já jsem dojetím plakal, když jsme se rozcházeli a uvidíme se až za rok, protože to bylo obrovský jako čaro celý ty věci, protože tam nebyl jediný blbec. to bylo, všichni byli tam, tam úplně boží a kdykoliv potřeboval kdokoliv s čímkoliv pomoct, ale i mimo divadlo, tak nebyl problém, prostě úplně dojemný.
2: A já už chápu, proč mi neodpověděl, co ti třeba čeká jako nějaká dovolená, protože tebe ta práce tak baví, že ty vlastně máš dovolenou pořád, i když pracuješ.
1: Já se tak snažím přistupovat k životu obecně, jako by dělat věci i ty, které třeba tě úplně prvotně nenaplňují a nebaví, tak si v tom vždycky najít někoho. Většinou je to faktor člověka, který ho tam najdeš a může tě to začít bavit díky němu. Mě baví rozhovory s tebou, třeba se mi nechce skončit, víš? A to mě rozhovory moc nebaví, já to
2: ne?
1: Musím jako
2: ne. A počkej, a teďka už jako tak mi řekni, maví, já spouštím, jako kdy to pak můžem ukončit. Prost... A ještě můžem klidně povídat.
1: Ne, tak já vás zase nechci, a vy budete mít nějaký reklamy tam připravený, teď to nebude.
2: Tam potom, ale ne, my to přežijeme.
1: To přežijete? No tak co bys ještě chtěla vědět? Tak... A tak taky řekni něco o sobě. To je taky důležitý, ne? Ty jsi se vdávala?
2: Já jsem za to nejdůležitější věc, že jo?
1: Zase jedna šťastná, jeden ženatý. No tak krásné, blahopřeju.
2: Konečně si mě někdo chtěl říct.
1: Ne, ale to je dobrý.
2: A právě proto mám vytetovaný ten sál, my jsme si ho nechali vytetovat.
1: Ne, tak to neříkej. Jo takhle, takhle, já jsem se bál, co to bude. Že... Dobře, takže no to je skvělý. Takže teďkom už vlastně stojíš na obou nohách, to je hezký. Já si myslím, že manželství je jedna z nejhezčích věcí, které pro sebe člověk může udělat.
2: Jo, tak můžeš mi dát nějakou radu do manželství?
1: No hlavně mu neříkej moc, co má dělat.
2: Tak to jsem zrovna dneska udělala.
1: No právě, no. Vy máte tu tendenci, to, jako já si myslím, že to je jediný, z čeho jako vznikají problémy v partnerství. Jako oba to víme, pojďme si o tom povídat, ale nikdo z nás to neví líp než ten druhej. Jako manželství je o domluvě. A protože když se naučíš komunikovat se svou manželkou nebo se svým manželem, pak už se domluvíš úplně se všema.
2: To je pravda, protože to je to nejtěžší.
1: Tam, no, a hlavně nejdůležitější. Hlavně to je nejdůležitější, protože děti, které přijdou, pak odejdou. A zůstane ti zase jenom ten tvůj partner. Takže jestli je něco skutečně důležitý budovat, tak je to schopnost komunikace a udržení toho vztahu v tom nejlepším, protože to je to, co z tebe dělá člověka pro ty druhý lidi spokojenýho. Protože když jsi spokojená v tom vztahu a věnuješ mu, že to je kytka prostě.
2: Jo, když o to pečuješ. Že jsi spokojený.
1: No jasné. Ale přitom moje holka mi dost říká, co mám dělat.
2: Jo.
1: Ale já třeba chodím meditovat a tam mi to dost pomáhá s tím pracovat. Ale já jsem za to jako zase rád. Já ji občas i poprosím, aby mi to řekla. Protože zase je pravda a to já uznávám, že vy holky, jak jste víc napojený na intuici, s tím, jak máte ty děti a jste takhle jakoby víc, podle mě jste víc jako, ne ezoterický, ale víc jako duchovní bytosti prostě, tak není radno vám nenaslouchat. Prostě máte blíž k tomu, co je správný ve světě. Já třeba jsem zastáncem toho, aby bylo co nejvíc žen v politice. Protože vy znáte cenu života, vy přinášíte na svět život a takže pro vás války a tyhle ty debilní řešení z konfliktu. No právě. A ta chlapi, že to je furt jenom o pindíkách a o salámech. Kdo má větší salám na noze, viď?
2: Já si ho nechám odstranit.
1: Ne, nech si ho tam. Není nic hezčího, než mít salám na noze.
2: Díky. Takže já si myslím, že můžeme vlastně odšpuntovat možná náš nejdelší rozhovor na
1: Radice.cz. A já se omlouvám i vám.
2: Moment, my jsme za to strašně rádi. Jo? To je úžasný pokec. A my už tě propustíme teda do Hradu Veveří. Ať podíváš se na hrad?
1: Ne, my jedeme na Hodonín.
2: Už jedete, už my
1: musíme jet, no.
2: Už musíte. Jo. Tak se to tam užijte a doufám, že se zase někdy uvidíme.
1: Já děkuju, že jsem vás mohl zdržovat. A omlouvám se vám všem v éteru. Mějte se krásně, mějte se rádi, kamarádi.
2: Tomáš Klus s námi, mějte se krásně a už končíme naše živé vysílání.
1: Na sekele danou.
5: Tak děkuju moc a jedem na silnici.
0: Brno živě, na Hit Radio City Brno.
5: Tak až Tomáš Klus bude fičákovat směr Hodonín, tak se zdrží zřejmě na D2 na 5. kilometru, a protože ve směru na Bratislavu máme hlášeno odstavené osobní auto. Bacha na to, pokud jedete po D1 182. až 188. kilometr ve směru na Brno, tady na krajnici probíhá sečení křovin, a pokud byste projížděli přes hlavní tah 1/43 u Letovic, tady máme hlášeny také práce na silnici. Přejeme šťastný dole do cíle, samozřejmě jakékoliv info můžete také o víkendu posílat k nám na WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
0: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
6: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
7: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Že by se válka na Ukrajině mohla rozšířit do širšího konfliktu, se obává 57% Čechů. Opačný názor zastává 26%. Největší obavy mají voliči dnešní opozice, za to příznivci vládní SPD se jako jediní převážně eskalace nebojí. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Zpěvák Marek Ztracený včera na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své 18-leté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo více než 70 tisíc fanoušků. S ohledem na psy, ptáky a obyvatele okolních domů Ztracený zrušil chystaný závěrečný ohňostroj. Jednu z nejcennějších památek svého druhu v Libereckém kraji čeká rekonstrukce. Stavbaři už převzali renesanční Červený dům v České Lípě. Co tam po opravách vznikne, ví ředitel vlastivědného muzea a galerie Zdeněk Vytáček.
10: V tom nejcennějším objektu, to znamená Červeném domě, budou expozice. Tím vlastně zpřístupníme tento objekt veřejnosti, protože tady vznikne naše nová pobočka, kde vlastně budeme dole představovat potiskování a barvení textilu.
9: Ve dvou navazujících budovách budou odborné dílny, kanceláře centrální evidence sbírek a příruční depozitáře. No a korejský fotbalový svaz přiznal zprávě médií, že před více než desetiletím platil sexuální služby zahraničním rozhodčím, kteří do země přijeli řídit zápasy. Vedení federace se za skandál v prohlášení omluvilo.
5: No toto? Až mi došel dech normálně teď. Aktuálně v Brně máme 29 stupňů Celsia. Možná na sluníčku to je o něco výš. A dneska máme opět léto na plný výkon. Slunečné počasí nás bude rozhodně provázet po celý dnešní den. No a v neděli ještě přidáme, protože na teploměru se zjeví 32, takže hodně tekutin, samozřejmě nálko, málo schodů a hodně stínu. To bychom asi měli také o víkendu dodržovat.
7: Hit Radio City Brno.
5: Na Hit Radio City Brno je s vámi stále Igor Doložal. 4 minuty po 14. také další parádní muzika a doufám, že i dobrá nálada o víkendu.

Jeden z mých nejoblíbenějších hitů 90. let. A doufám, že nejenom můj, ale i váš tady u nás na Hit Radio City Brno dozněl 10.

Znám se osobně s Bobbym Bauerem, který pracuje v jednom z holandských rádií, s kterým jsem se před pár lety potkal. A jsou to fakt skutečně bráši, takže zatímco jiní sourozenci se nejenom o víkendech hádali doma o ovladač, tak oni spolu vymysleli naprosto úžasný hudební eurodancový projekt Two Brothers on the 40 Floor a věřím, že i vás potěšila mega pecka skladba s názvem Dreams. Tak ale my samozřejmě u té parádní hudby na Hit Radio také o víkendu zůstaneme. Teď už si dáme malou lekci francouzštiny, teda Indilou jsem se nikdy nepotkal, třeba se mi to někdy poštěstí, ale muziku mám rád, tak doufám, že i vy. Volume doprava, ať už nás sledíte kdekoliv, mějte krásnou sobotu.

0: Damiano David, Next Summer, na Hit Radio City Brno, 17 minut po 14, pomalu se blíží půl třetí a pokud ještě nevíte, kam byste dneska mohli vyrazit se zabavit takhle o víkendu, tak vydržte, protože už za pár minut vás vezmu na místo, kde dneska potkáte prince, princezny hlavně, a také hafo rytířů a dneska do 18. hodiny i Sabinu Laurinovou. No a z další muziky na Hit Radio už za chviličku kapela Krištof Benson Boone a také budeme dál vzpomínat na jednu z velkých letních pecek 90. let. Dario G a Sunshine, pamatujete? Tak i na tohle se můžete těšit ve vysílání Hit Radia. Přeju krásné sobotní odpoledne.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se
9: Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Radio City Brno, toto byla vzpomínka na Paula Spencera z formace Dario G, který bohužel odešel do hudebního nebe. A teď nevím, jestli to bylo v loni nebo letos. Každopádně nádherná to vzpomínka Sunshine, jedna z velkých hitovek konce 90. Tak ale pokud dneska nemáte nic v plánu, tak vás zveme na Festival Planet k nám do Brna na Kraví horu, protože jak píšou přímo z brněnské hvězdárny a planetária, Gigalon alias Gigoš, 6 středních a 1 Babylon se těší na vaši návštěvu. Meteo předpověď je výborná, prej až do půlnoci. Já teda musím říct, že jsem včera vyrazil na Kraví horu po vysílání a byla to nádherná podívaná. Fakt jako, pokud máte rádi vesmír, hvězdy, planety a všechno s ním spojené, tak se rozhodně vypravte, stojí to za to a modely jsou fantastické. No ale jestli je vám klasické festivalové klání příliš málo, tak samozřejmě můžete vyrazit i na festiák Popmese. Až do dnešního dne na vás na brněnském velodromu čeká hromadu zábavy, takže pokud ještě nemáte nic v plánu, vypravte se, dneska to končí. No a dneska do 18. hodiny se můžete na zámku ve Slavkovi u Brna také vyrazit podívat na Den princezen a rytířů, který je věnován pohádkám, princeznám a rytířským soubojům. Mimo jiné, tam potkáte a uvidíte princeznu ze všech největší, a to je Sabina Laurinová.

0: Krásné sobotní odpoledne, posloucháte Hit Radio City Brno, toto byli Jonas Blue a JP Cooper, už za chviličku také aktuální poetika, Gary Halliwell, It's Raining Men, tak možná bychom mohli vyzvat nějakého dešťového mužíka, aby možná přimouřil trošku očko a trošku nás chladil, každopádně dorazí i One Republic a možná i Zara Larsson, no ale zajímalo by mě, jestli i dneska někdo z vás, stejně jako já, dřete hokně, takže v práci. Pokud jo, klidně mi napište nebo pošlete zprávu a hlasovku na náš WhatsApp 728 798 48, jak to jde a jestli byste chtěli třeba i někoho pozdravit. Je to na vás. 728 798 48, to je naše WhatsAppové číslo, tak se na vás těším.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
3: Milí Znojmáci i návštěvníci našeho města Znojma, parkování je téma, které se dotýká téměř každého z nás. Proto vás srdečně zvu na veřejné projednávání návrhu nového parkovacího systému pro Znojmo. Setkáme se ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Představíme vám připravované změny, vysvětlíme, jak bude nový systém fungovat a budeme rádi, když se zapojíte do diskuze a řeknete nám svůj názor. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Těším se na osobní setkání. František Koudela, starosta města Znojma.
4: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Black Beer. Teď ale vyrážíme na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pokud byste se chystali autem na hrad Veveří na hrady.cz, tak bacha, v Brně Bystrci na horním příjezdu právě k hradu Veveří je komunikace neprůjezdná z důvodu dopravního omezení. A to bude končit až zítra o půlnoci, takže bacha na to. V tuto chviličku bude dobré spíš vyrazit na hrady brněnskou MHD. A pokud jedete na Brněnsku v Ochozi u Brna, v ulici Náves, tady máme hlášeny práce na vozovce, no a na Znojimsku mezi Břežany a Litobratřicemi probíhá oprava železničního přejezdu, komunikace je neprůjezdná. Přejeme šťastné cestování, samozřejmě také o víkendu, můžete kdykoliv poslat zprávu nebo hlasovku, jak vám to jede, na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujeme.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
2: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Po současném mírném ochlazení se v neděli vrátí do Česka tropické teploty, zejména v Polabí, Praze a na jihu Moravy budou maxima opět stoupat nad 32 stupňů. V pondělí to bude už na většině území Čech a v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Hovoří o tom informace meteorologů. Horké a suché počasí zvyšuje riziko požárů v přírodě. Pomoci ho snížit mohou zubři, divocí koně nebo zpětně ušlechtění pratuři. Jaký je důvod, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
3: Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých býložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně.
2: Na podporu projektů návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomáhejmekrajině.cz. Spojené státy provedou první testy vesmírného protiraketového štítu Golden Dome do konce letošního roku. Zkušební lety jsou plánovány na rok příští. Na vývoj prvních prototypů satelitní zbraňové technologie americké ministerstvo obrany vyčlenilo 3,2 miliardy dolarů. No a Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání třetího kola zvítězil 13. nasazený hráč nad Francouzem Terencem Atmanem ve dvou setech.
0: Aktuálně nám teplota dosahuje v Brně a na jižní Moravě skoro 30 stupňů Celsia. Každopádně v průběhu odpoledne by mělo být polojasno, sem tam vykoukne sluníčko, takže žádná dešťová hitparáda dneska nehrozí. No a zítra při neděli máme mít opět krásné a jasné slunečné počasí a 32 na teploměru.
1: Hit Radio City Brno.
0: I minutu po 15 je s vámi Igor Doložal na Hit Radio City Brno a samozřejmě frčíme dál. A pokud jste byli včera na megakoncertu Marka Ztraceného, tak už se chviličku zhodnotíme, jaké to bylo. Já tam nebyl, ale co jsem viděl, panečku, musela to být řádná podívaná.

Na Hit Radio City Brno a Rehab in my head, tak nevím, co se honí hlavou vám, ale mnohým, kteří včera byli na koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni, tak tam se možná honí teď miliarda bambilion vzpomínek, protože Marek Ztracený si včera splnil svůj největší koncertní sen, a to vyprodanou Letenskou pláň, a rozhodně to nevzal skromně, protože přípravy trvaly 2 roky, samotná stavba obřího areálu 3 týdny a představte si, že techniku jsem navezl celkem 114 kamionů. Samozřejmě, pokud jste byli včera na místě, tak si myslím, že teď možná i husinu způsobila vzpomínka na skladbu Ztrácíš, v případě tuto. Vzniklo tam celkem 5 velkých věží s obrazovkami a dorazilo přes 70 tisíc lidí. A jsme moc rádi, že mezi nimi byli i naši posluchači, konkrétně třeba Lucka, která v minulém týdnu našla u lavičky Marka Ztraceného ve Slavkově u Brna voucher, splnila podmínku ze všech nejrychleji, poslala nám ten voucher a fotku i se správným heslem, že s Hitrádiem se nestratíš. A vyrazila i s mamčou na koncert Marka Ztraceného. Takže Lucinko, doufám, že jsi to krásně užila i s mamčou, no a pokud se na vás neusmálo štěstí, nezoufejte, možná jste tam byli i přesto, že jste nevyhráli tady u nás na Hit Radio a pěkně jste si to užili. Tak třeba zase někdy příště můžete vychytávat přes náš WhatsApp krásné a různé lupeny, tak držím palce a stačí jenom poslouchat.

0: Další parádní hudební vzpomínka, tentokrát na popového krále Michaela Jacksona ve vysílání Hit Rádia City Brno. Jsme rádi, že nás posloucháte i na zahradě, protože zdravíme Tonču a Adama, který prosí, aby jsme zahráli pro maminku, která dneska oslavuje své životní jubileum. Bohužel nemáme tady přesnou hodnotu, ale to vůbec nevadí, takže pokud dneska někdo slaví s Hit Rádiem, tak samozřejmě jen to nejlepší i mamči a prej, jestli bychom mohli zahrát tu novou od Evy Farné a Mirai. Tak za chviličku tady bude s přáním všeho nejlepšího. Klidně nám napište i vy na náš WhatsApp 720 890 848, co děláte, kde jste, kde ladíte Hit Rádio. Případně pošlete i hlasovku s nějakým vzkazem, moc rád ho předám dál.
1: Slyšíte? To je Seznam.

0: když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btlškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

without you. Na Hit Radio City Brno dozněl Luis Capaldi. Musím říct, že když jsem byl před měsícem se svou drahou ve Španělsku, tak jsme šli a viděli jsme billboard, ale obrovský billboard jak Brno, na koncert Luise Capaldiho v sousedním Portugalsku. Teď někdy v srpnu. Tak bohužel neměli jsme možnost vyrazit a navštívit, ale aspoň jsme si ho teď vychutnali. Hezky tady u nás v odpoledním sobotním vysílání, tak doufám, že máte pohodičku. Takováto muzika se nejraději poslouchá ve dvou. A pokud byste měli chuť a nudili se, jo, tak mrkněte k nám na sociální sítě na Instagram, protože máme tam pár hollywoodských romancí, respektive slavných tváří, které se do sebe zabouchly během natáčení filmu a nebo seriálu. Přeskočila holt jiskra a později se u některých dokonce stalo to, že se vzali muž a žena. Tak třeba věděli jste, že Daniel Craig, James Bond 007 a Rachel Weisz se do sebe zabouchli při natáčení snímku s názvem Dům snů. Klidně mrkněte a jak se tak na ní dívám, to asi pro Daniela Craiga nebyl žádný problém, že?

0: Na Hit Radio Hit Brno nám dozněl slibovaný Alvaro Soler. Za chviličku tady bude třeba Alanis Morissette, která malinko upravila legendárního Síla, skladbu Crazy. No ale pokud máte rádi třeba pomalé songy rychlých kapel, to je panečko spojení, co? Tak věřím, že vás určitě potěší jeden ze dvou ploužáků pomalých songů, chcete-li, kterou, nebo které, za svůj velmi pestrý, rychlý hudební playlist vytvořila kapela Scooter. Protože, jak je známo, Scootři jsou opravdu hodně rychlé tempo. Jednou jsem přišel ke kamarádovi domů, to jsme chodili na střední školu, otevřel mi jeho tatík a říkám, je doma Jara? Jo, jo, jo, je doma, na vrchu, běž za ním, on válcuje plechy. A poslouchal kámoš Jara právě Scootry, no. Ale my malinko zvolníme Break It Up, jedna krásná pomalá věc, pokud by vás zajímala ta druhá od Scootrů pomalá, jmenuje se Leave in Silence. A to je taky moc pěkná. Třeba si ji najděte.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno.cz. Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou. Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
5: Na Špilberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno v sobotním odpolední doznívají slibovaní Skúta. Doufám, že i vás potěšili. Break it up. Vyrážíme na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a opatrní byste měli být, pokud jedete po D1 ve směru na Brno od Rosic. U Kývalky bourala dvě osobní auta. Provoz je tam v místě částečně omezen, takže pozor na to, omezení tady může být až do 17:30. Stejně tak, pokud jedete přes D1 na 193. kilometru u Brna ve směru na Vyškov, tady nám bourala zase tři osobní auta, blokují jeden jízdní pruh a máme tam narůstající zdržení. Bacha na to. Na do Brna po dálnici D2 od Bratislavy došlo ke střetu osobního auta s nákladním, blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona má zatím dva kiláky a D1 ve směru na Brno na 185. kilometru ve směru na Brno ještě jednou stojí na krajnici odstavený autobus, dejte pozor. A pokud byste jeli přes Starý Lískovec v Karpatské ulici, tady máme v Brně hlášeny zase práce na silnici a komunikace je neprůjezdná do 15. srpna. Chtělo by to asi okuláry. Přeju šťastný dole do cíle 720 890 848, to je náš WhatsApp, na který můžete hlásat také o víkendu, jak vám to jede. Děkujeme.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Jenom hity. Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City Brno.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Děti patří během tropických dnů mezi nejohroženější skupiny. Jejich organismus se totiž s vysokými teplotami vyrovnává hůř než u dospělých a přehřátí u nich může přijít rychleji. Jak je v horku chránit, poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michaela Botová.
7: Hlídejme děti, aby pily, oni nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat. Můžeme jim také nabídnout třeba velmi oblíbený meloun. Ovoce se také v těchto dnech určitě hodí.
6: Největší pozor by rodiče měli dávat na kojence a děti do 4 let. Umělé inteligenci využívané v bankovnictví nevěří 34% Čechů. Loni to bylo 630%. Naopak pocit bezpečí při využití AI meziročně vzrostl ze 17 na 24%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Rajvku. Bulharský vzdušný prostor narušil v sobotu ráno dron, explodoval 100 metrů za hranicí s Rumunskem. Původ bezpilotního letounu je v tuto chvíli neznámý. Bezpilotní letoun dopadl na tamní slunečnicové pole. První fotbalová liga má dnes na programu další tři zápasy třetího kola. Pražská Sparta se před odvetou v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas z Lín Bohemians 1905.
0: Aktuálně v Brně a na Jižní Moravě měříme 28,5 stupně Celsia. Ta nejvyšší teplota by se dneska měla motat kolem 30. Na Blanensku jen prý místy 27 stupňů. Co se týká noci, tak nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 13 stupňů v údolích, jenom na 11. No a zítřejší den bude opět velmi horký a teplota na maximální hodnotě by se měla zastavit u hodnoty 32 stupňů Celsia.
5: Hit Radio City Brno.
0: Takže bude horko, ale my se na Hit Radio City Brno určitě schladíme. Třeba aspoň další parádní muzikou. Igor Noležal přeje krásné sobotní odpoledne. A teď už The Colin. Taková pohodovka, kytarovečka na sobotní odpoledne. Ke kávičce, zákusku. Tak ať šmakuje.

Na Hit Radio City Brno jsme malinko přiostřili a doufám, že při pepření od Linkinu rozhodně přišlo vhod. Třeba všem z vás, kteří nás sladíte takhle při sobotě v nějakém pracovním zápřehu. A mezi ty nejdůležitější a nejčastější aktivity o víkendu je ležing, gaučing a možná zapnutí toho automatického robotického vysavače. Takže pokud ladíte pěkně s nožkama nahoře, tak jsme moc rádi. Z další muziky nabízím Veronu Hey Boy. Máme pustit něco pro Elišku, která právě dneska oslavuje své 18. narozeniny. Všechno nejlepší přejí mamka, taťka, babička Jana a taky děda a brácha. Tak posíláme a samozřejmě přejeme jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví a pěkně to oslavte. A myslím, že taková sobotní oslavička grill party a garden party k tomu přijde vhod.

0: Yeah. Tolik Maneskin, Féteru, Hitrádia, City Brno, za chviličko také aktuální Taylor Swift, pokud jste ještě nestihli její opalovací hymnu, Opalite, tak samozřejmě to je malinko potěštěno, tak vydržte, protože už za chviličku se rozespívá, no a hned po ní mrkneme opět na Hrady.cz a spojíme se přímo s hlavním šéfem a organizátorem celého festivalu Hrady.cz, abychom zjistili, co je aktuálně nového. Jmenuji se Michal Šesták, za chviličku ho budeme mít na telefonu.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, toto byla úplně nová Taylor Swift, jak se vám líbí, doufám, že moc, doufám, že jste si také krásně užili. No a teď se vypravíme trošku jiným směrem, konkrétně Berem útokem v tom dobrém slova smyslu hrad Veveří, kde se právě dneska koná další ročník, a nejenom dneska, už od včerejšího dne, samozřejmě festivalu, oblíbeného festivalu Hrady CZ. No a my budeme volat s tím nejvyšším. Na telefonu mám teď nejvyššího šéfa festivalu Hrady CZ, Michala Šestáka. Michale, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Kolik měříte, se vás ptát nebudu, i když vlastně můžu, ne?
1: Kolik měřím, myslím, že zhruba 180 cm, jestli jsem se nějak nesprknul.
0: Jasné, tak prosím vás, Hrady CZ tady u nás v Brně na Veveří jsou v plném proudu. Jak byste zatím zhodnotil průběh?
1: Tak já myslím, že všechno běží perfektně. Letos bych řekl, že nám docela hezky vyšlo počasí, že je pěkně, ale nejsou taková vedra, jako byly v minulých týdnech, takže bych řekl, že pro naše fanoušky naprosto optimální.
0: Mm-hmm. Letos v podstatě Hrady CZ fungují už 21. sezónou. Sledujete nějak, že by se nějak změnil ten festivalový návštěvník, ať už tady u nás v Brně nebo kdekoliv jinde, protože je něco, co lidé dneska využívají a vyžadují po vás, co by třeba před 20 lety vůbec neřešili?
1: Tak samozřejmě ty nároky na komfort návštěvníků se za ty roky výrazně zvýšily. Já si pamatuju, že když jsme s festivalem začínali, tak z hlediska nějakého hygienického zabezpečení, tak jsme zajišťovali toalety a vypadalo nám jako vrchol komfortu, když vedle nich byl nějaký barel s vodou na opáchnutí rukou. No a dneska už zde zajišťujeme splachovací záchody, sprchy a spoustu takovýchto věcí, takže ty požadavky na komfort určitě jdou nahoru.
0: Dřív to byl spíš takový punk, že jo? Na punk.
1: Ano, ten začátek byl takový punkovější.
0: Je něco, co vás zatím nejvíce překvapilo? Třeba něco, co návštěvníci vůbec nevidí? Nějaká pikoška?
1: Tak já myslím, že to, co návštěvníci nevidí, může návštěvníkům zůstat kryto. Není to asi pro ně to nejpodstatnější, jestli řešíme nějaké problémy s dovážením vody a podobné záležitosti.
0: A protože jste ten nejvyšší šéf, jo, tak dneska na Veveří už běží všechno, jak má, předpokládám. Dokážete si dát pivko, užít koncert, nebo pořád lítáte kolem všeho?
1: Tak pivko si nám spíš až večer, ale teď jsem přes den využil volný čas, jsem ho věnoval své oblíbené cyklistice, takže jsem se byl tady projet kolem Prýglu, jak vy říkáte.
0: Ano, kolem Prýglu, kolik kiláků jste ujel dneska?
1: No, mě bohužel došla baterka v navigaci, takže nevím přesně, ale myslím si, že podle zkušeností předchozích ročníků, kdy jsem nějakou podobnou trasu jel, tak to bylo něco kolem 30.
0: Takže to je fajn, že si můžete odskočit ještě z hradu přímo kolem Prýglu na kolo, to je paráda. A poslední otázka, Hrady CZ jsou taková putovní hudební vesnice. Kolik lidí, kamionů a techniky vlastně musíte každý týden přestěhovat od jednoho hradu k druhému, jestli si to vůbec dokážou všichni fanoušci a návštěvníci představit?
1: No, já to úplně do detailu spočítané nemám, ale myslím, že těch kamionů je něco kolem 25 lidí. Když to posčítám od subdodavatelů, tak možná bude třeba kolem 500. A to množství materiálu, to jsou desítky tun, které tady projdou rukama kluků, kteří to vždycky od středy staví a pak celou neděli bourají, takže je to opravdu hodně.
0: Tolik nejvyšší šéf Hradů CZ na telefonu živě v éteru Hit Radio City Brno. Moc děkujeme, Michale, hezký den.
1: Díky a pěkný den.
0: No a pokud byste se dneska chtěli ještě mrknout na Hrady CZ, tak od 18.15 vystoupí Vypsaná fixa, 20.45 kapela Miraj, v 17 hodin na další stage je připraven Brixton, v 19.30 kapela Harley a ve 22.30 to odstartuje do finále Daniel Landa. Veškeré podrobnosti a samozřejmě další zastávky oblíbeného festivalu Hrady CZ najdete na www.hradycz.cz, tak to mrkněte a skvěle se bavte.

0: Hudební návštěvu má ve vysílání Hitrádia City Brno také Ava Max za sebou a víte, jak vznikl její slavný asymetrický účes Max Cut? Bylo to vlastně omylem, protože ona si stříhala vlasy, ale odběhla péct sušenky, jo, a zapomněla ostříhat druhou stranu. A když se pak viděla v zrcadle, tak výsledek se jí zalíbil natolik, že si ho nechala. Takže pokud se vám příště nepovede účes, nepanikařte, možná nevypadáte zle, možná právě budujete nějakou svoji novou značku. Za chviličku si dáme značku Tomáš Klus. Pokud jste dneska slyšeli jeho živý rozhovor z Hradů.cz, tak to byl zřejmě ten nejdelší rozhovor, který jsme Féteru měli, protože Tomáš Klus ani za boha nechtěl opustit studio, i když jsme už takzvaně přetékali do druhé hodiny, ale bylo to úžasné. Každopádně Tomáš Klus, jeho pocity, taky Robin Schulz, Pretenders, I'll Stand By You, krásná vzpomínka a také Train, Drive By. Mimochodem, pokud nás ladíte v autě, klidně napište, jak vám to jede na náš WhatsApp, případně pošlete hlasovku 720 890 848.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.

0: Krásné sobotní odpoledne, stále ještě za minutku a půl je tady 17. hodina, ještě předtím, ale samozřejmě na Hit Rádiu další aktuální pohled na silnice, nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pokud jedete po D1, tak ve směru na Brno od Rosic bourala dvě osobní vozidla, je to poblíž Kývalky a provoz je v místě určen nebo částečně omezen, tak bacha na to. Na D1 na 193. a půl kilometru u Brna ve směru na Vyškov bourala tři osobní auta, blokuje jeden jízdní pruh, nehoda a máme tam narůstající zdržení, omezení zhruba ještě 10 až 15 minut. No a pokud jedete do Brna po dálnici D2 od Bratislavy, tady bohužel došlo ke středu osobního auta s nákladním a blokovaný máme jeden jízdní pruh, kolona má zatím 2 kilometry. Jakékoliv podrobnosti z vaší trasy klidně můžete napsat, případně poslat hlasovkou na náš WhatsApp 720 890 848. Přeju pokud možno klidnou a šťastnou jízdu. No a pokud byste ještě chtěli mířit na Hrady.cz, tak pozor, v Bystrci na horním příjezdu k Hradu Veveří je komunikace neprůjezdná z důvodu dopravního omezení, které skončí zítra o půlnoci. Přejeme šťastnou cestu, pokud možno, a jak jsem říkal, WhatsAppová linka, WhatsAppové číslo 720 890 848 je vám plně k dispozici.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zhruba 57% rodičů počítá s tím, že za školní pomůcky pro děti zaplatí více než v loňském roce. U nízkopříjmových rodin je to 66%. Ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla pětina, letos jejich podíl klesl na 15%. Brno bude mít poprvé společné městské hody. Na náměstí Svobody vypuknou už tento pátek. Během nich se představí více než 250 členů folklorních chas z 23 městských částí. Co přesně návštěvníky čeká, přiblíží mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: První hodový den, tedy pátek, se ponese v duchu příprav, stavění máje a v centru města bude připravený folklorní program. Ten hlavní hodový den, tak to bude sobota, kdy se návštěvníci mohou těšit na slavnostní průvod a poté začne hodová zábava.
2: Třídenní program vyvrcholí v neděli bohoslužbou v bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Poslanecká frakce maďarské vládní strany TISA zvolila v sobotu za svého prezidentského kandidáta právníka Andráše Baku. TISA má v parlamentě ústavní většinu, takže Baka se s největší pravděpodobností stane novým maďarským prezidentem. No a český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Podle médií klub za Vítka zaplatí 7 milionů liber. Součástí dohody má být opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu.
0: Aktuálně v Brně máme stále 28 na teploměru a k večeru by se nám teplota mohla dostat na 16, 13 a v údolí lokálně na 11 stupňů Celsia. Do toho má být jasná noc a prej svěží ráno, tak to věřím, pokud to bude kolem 10 stupňů jenom. Co se týká neděle, tak v neděli má být opět nádherné letní počasí a teploty opět hodně vysoko, 32 stupňů a na sluníčku to bude ještě veselější.
1: Hit Radio City Brno.
0: Dvě minuty po 17. je s vámi Igor Doložal na Hit Radio City Brno a samozřejmě sázíme další pohodovou muzikou. Doufám, že při vyšívání na vaší náladě nám pomůže i Mika Relax Take Easy, takže pokud máte pohodičku, relaxík, takový sobotně, podvečerně, odpolední, tak jste na správné adrese. Cuk.

Na Hit Radio City Brno nám dozněla Daša Austin, už za chviličku to bude vzpomínka na Marie Fredriksson z kapely Roxette. Ano, máte správný tip. No a samozřejmě teď také pár fakt o lidském těle, které jste možná netušili, ale možná jste to už někdy v minulosti slyšeli. Prej, trvá 7 vteřin na to, než jídlo se dostane z úst do žaludku. Lidský vlas prej udrží 3 kila. No tak až mi dorostou, tak to prudnu. Stehenní kost je prej pevná jako beton. Ženské srdíčko prej bije rychleji než mužské. A ženy mrkají 2x více než chlapy. Já teda musím říct, že vždycky, když uvidím svoji drahou, tak se mi rozbuší srdce. Nevím, jak to má ona, ale já to nikdy probnu. Jak to máte vy? Pánové, zkusili jste třeba všímat si toho mrkání? A je to opravdu pravda, že holky mrkají 2x víc než chlapy? Záleží možná i jak na koho, že? Klidně nám dejte zprávu na náš WhatsApp 720 890 848 a teď něco pro všechny, co kroušet.

0: Tolik všude zdejší jeleni a věřím, že všude dobře, doma nejlíp a samozřejmě tady u nás na Hit Radio City Brno jsou také častými hosty, tak doufám, že i vám udělali radost. Za chviličku třeba Pink, Alex Horeno, ale ještě předtím samozřejmě mrkneme opět na Hrad ve Veří, kde právě dneska vrcholí další ročník festivalu Hrady.cz. No a my jsme zhruba 3/4 hodinky zpátky vytočili, samozřejmě v dobrém slova smyslu, Michala Šestáka, což je hlavní organizátor právě festivalu Hrady.cz, a zeptali jsme se ho, jak to tam aktuálně vypadá.
1: Já myslím, že všechno běží perfektně. Letos bych řekl, že nám docela hezky vyšlo počasí, že je pěkně, ale nejsou taková vedra, jako byly v minulých týdnech, takže bych řekl, že pro naše fanoušky naprosto optimální.
0: A protože jste ten nejvyšší šéf, jo, tak dneska na Veveří už běží všechno, jak má, předpokládám. Dokážete si dát pivko, užít koncert, nebo pořád lítáte kolem všeho?
1: Tak pivko se nám spíš až večer, ale teď jsem přes den využil volný čas, jsem ho věnoval své oblíbené cyklistice, takže jsem se byl tady projet kolem Prýglu, jak vy říkáte.
0: Mm-hmm, ano, kolem Prýglu, kolik kiláků jste ujel dneska?
1: No, mě bohužel došla baterka v navigaci, takže nevím přesně, ale myslím si, že podle zkušeností předchozích ročníků, kdy jsem nějakou podobnou trasu jel, tak to bylo něco kolem 30.
0: Panečku, tak mě by asi upadly nohy. A co je ale hlavní, tak že se vrátil pan nejvyšší přímo na Hrad ve Veří i bez navigace, to je dobrá zpráva. No a pokud byste se dneska chtěli na Hrady.cz samozřejmě mrknout, tak máte ještě možnost vyrazit. 18.15 vystupuje Vip Saná fixa, potom v 19.

0: 20.30 to rozburácí Harley, ve 20.45 jsou na programu Mirai a ve 22.30 to odstartuje do finále Daniel Landa. Takže pokud ještě na poslední chviličku vyrážíte, tak se skvěle bavte. Veškeré podrobnosti třeba o další zastávce Hradů.cz najdete na www.hrady.cz, tak na to mrkněte, ať víte, kam se budete za týden stěhovat.
1: Milí Znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio City Brno to byla skvělá vzpomínka na Guruho Joshe, jeho Infinity verze roku 2008. Tak doufám, že i vás naladila na tu správnou sobotní podvečerní víkendovou notu. No a teď mám možná otázku na tělo. Posíláte milostné SMSky, tak se nestyďte, nejste v tom totiž sami. Romantickou anebo trochu peprnější zprávu už někdy poslal údajně 88% dospěláků. No a jenom jedna rada, před odesláním dvakrát pro jistotu zkontrolujte adresáta, jo? Protože překlep ve zprávě se dá opravit, ovšem překlep v adresátovi. Jo, panečku, tak to už je horší, obzvláště když ta zpráva nedorazí vaší drahé, milované partnerce nebo partnerovi, ale někomu úplně jinému, že? To je potom adrenalin jako hrom. Každopádně můj kamarád si kdysi zakládal takovou tu seznamku, napsal tam své požadavky a pak něco divně zmáčknul na té aplikaci a jemu to, co tam napsal, že hledá, se odeslalo celému telefonnímu seznamu, včetně jeho tehdejší přítelkyně. Dneska už ex.

0: Dean Lewis uzavírá naše společné sobotní putování éterem Hit Radio City Brno. Doufám, že i u vás je všechno v naprostém cajku a naprostém pořádku, be all right. A všechno bude v naprostém pořádku, pokud budete i nadále na vlnách Hit Radio City Brno. Každopádně zítra nás čeká další letně laděný den. No a protože v neděli má být pořádné vedro, tak mám pro vás jeden důležitý tip, jo. Nepřepalte začátek. Žádné sekání zahrady, mytí auta ani hrdinské výšlapy někam na túru. Ideální plán je voda, stín, nanuk a minimální pohyb, protože teploty budou opravdu hodně vysoké a pokud vaše chytré hodinky vám budou furt hlásat stejně jako mě, chtělo by to zase nějaký pohyb, tak samozřejmě zkuste buď vypnout, anebo sundat, protože v tom vedru, které nás zítra čeká, to nebude opravdu žádná sranda. Tak věřím, že to bude úplně v pohodě. Igor Doležal vám přeje krásný zbytek soboty, krásnou neděli, těším se na vás v úterý odpoledne s Peťou Březinovou. Tak se mějte krásně a hezký večer. Ahoj.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou. Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
2: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Rádio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Že by se válka na Ukrajině mohla rozšířit do širšího konfliktu, se obává 57% Čechů. Opačný názor zastává 26%. Největší obavy mají voliči dnešní opozice, za to příznivci vládní SPD se jako jediní převážně eskalace nebojí. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky CZ. S chemikáliemi se doma setkáváme častěji, než si uvědomujeme. Patří mezi ně například těkavé látky uvolňované z nábytku a stavebních materiálů, chemické složky v kosmetice a čistících prostředcích nebo mikroplasty. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
5: Člověk není vystaven jednotlivým chemickým látkám izolovaně, ale jejich kombinací. I když jednotlivé výrobky splňují zákonné bezpečnostní limity, jejich společné působení může představovat vyšší zátěž. V chemii, na rozdíl od matematiky, že 0 plus 0 plus 0 dát v součtu 7.
4: Jak se chránit a mnohem více je teď možné zdarma najít v příručce Domácnost bez chemie na webu D-testu. Spojené státy provedou první testy vesmírného protiraketového štítu Golden Dome do konce letošního roku. Zkušební lety jsou plánovány na rok příští. Na vývoj prvních prototypů satelitní zbraňové technologie americké ministerstvo obrany vyčlenilo 3,2 miliardy dolarů. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Čeká nás slunečný den s letními teplotami. Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na horách v 1000 metrech kolem 22.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: vyhrávej bžik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem. Hit rádio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Nechám otevření dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: rádio.
1: Zlepší si náladu.
0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

0: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
1: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
0: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Hit Radio City Brno.
1: Words like violence.

blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Hit Radio.
5: Zlepší si náladu.
4: Zlepší si náladu.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hey. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Spielberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
1: Hakr Brno CZ.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
6: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a

0: Radio City Brno.
1: Hello, darkness, my old.

Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.

0: rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Vzal si dva

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz

0: Profíci jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Spielberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střeger. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakrbrno.cz.
5: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.